0: Rádio Orion.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Převod auta by mohl být výrazně jednodušší. Vláda projedná novelu, podle které by už při přepisu vozidla nebylo nutné chodit na úřad. Registrační značky i doklady by si lidé mohli nechat doručit do výdejních boxů nebo výdejen. Novela počítá také s přenositelnými registračními značkami nebo automatickým vyřazením například odcizených aut z provozu. Majorka znovu protestuje proti masové turistice. Do ulic vyrazily tisíce místních obyvatel, kteří žádají méně turistů a lepší podmínky pro život na ostrově. Demonstrace se konala uprostřed hlavní letní sezóny. Organizátoři upozorňují, že nadměrný cestovní ruch zdražuje bydlení a zhoršuje kvalitu života místních. Podobné protesty se na Majorce opakují stále častěji i v dalších oblíbených turistických destinacích ve Španělsku. Ligový nováček Artis Brno dnes čeká historická premiéra. Úvodní kolo nejvyšší soutěže uzavře domácím zápasem proti Mladé Boleslavi. Brněnský klub se do první ligy dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli korupční kauze. Mladá Boleslav vstupuje do utkání v roli favorita a bude chtít sezonu začít vítězstvím. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Řidiči ve Frýdku Místku se dočkají bezpečnější křižovatky u bývalého autobusového nádraží. Technické služby tam namontují nové semafory. Zlepší se taky možnosti odbočení. Do dokončení prací ale buďte trpěliví. Musíte tady počítat se zúžením. Nyní je částečně omezena doprava ve směru na Příbor. V srpnu pak dojde k omezení v opačném směru na Český Těšín. Vše by mělo být dokončeno v září. A teď počasí. Dneska nás čeká hodně oblačnosti, postupně přehánky nebo občasný déšť a teploty se udrží mezi 21 až 25 stupni Celsia.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné pondělní ráno, Jasmin.
2: Krásný ráno.
1: Krásný ráno, Davide.
3: Ahoj.
2: A krásný ráno, Michale.
1: Krásné ráno všem. David se nám vrátil, ty jsi měl v pátek absenci, chyběl si nám. Nás by zajímalo, ty jsi nám říkal, že jsi byl na nějakém workshopu, nebo co to bylo?
3: To byla služební cesta, Michal.
1: Služební cesta. David nám posílal spoustu fotek, na kterých byla hromada jídla, taky dobrého alkoholu. A ty jsi hrál padel, jsi tady říkal. Jak to dopadlo v tom Brně?
3: No, dopadlo to vítězně, jsem rád, že se ptáš.
1: Jsi vyhrál padel v Brně.
3: Je to tak.
1: A je to věc, se kterou se člověk dobrovolně chlubí.
3: Samozřejmě.
1: No tak, dobré ráno všem. Kdo jste tu s námi, 6 hodin, 3 minuty. No a pondělní snídaní šampionů startuje něco, ať tady u toho neusnem. Tohle je Benassi Bros. Every single day. Tak, hezké pondělí, šampioni.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno všem. Představte si, že si tak kopete na zahradě a místo brambor vykopete výstroj, ve který byste mohli dobít Tróju. My se vracíme zpátky na Jižní Moravu, kde byl o víkendu i David a něco jsi tam podle článku na internetu zapomněl. Našlo se tam unikátní bronzový brnění z času trojské války a podle archeologů by tam absolutně nemělo co dělat.
1: Nemělo, protože je typický fakt spíš pro mykenskou civilizaci, takže bychom očekali spíš v Řecku než v Brně.
0: A, no jasně, ale teďka se řeší, kde se tam vzalo. Tak Davide, jestli máš na tuhle otázku odpověď, prosím, odpověz nyní.
2: Asi si ho někdo nechal poslat balíčkem.
0: Nebo něho poslali do jiného hrníčku.
2: Nebo tak.
0: Ale tak třeba je tam v plánu natáčení pokračování Tróji. Mohlo by se to jmenovat třeba Trója 2, ztracený sklípek, jo. A je tam spoustu otázek a říkám si, co když teda tu Tróju ve skutečnosti nedobyli Řekové, ale prostě tam jenom zajeli Moraváci na víkendový zájezd, jo. Ale já si myslím, že by měli začít hrabat v Tróji, třeba tam najdou nějaký peripetie z Jižní Moravy, nějakou lahvinku, co?

0: of the World. Tohle je vynikající Miley Cyrus na Hitrádiu, chvíli po 6:45. Hezké ránečko.
1: Pojďme si společně vzpomenout, o co nejhoršího jsme se kdy vsadili, třeba s kamarádem, jo?
0: No, Davide, máš tam něco?
2: Tak nedávno jsem se s váma vsadil, ale ta sázka vlastně ještě není u konce, takže jsem zatím neprohrál.
1: Mm-hmm. A tak to byla v pohodě sázka, jo? Ale tak něco jako hroznýho z minulosti.
0: No, já bych jenom připomněl, vy, kdo nás třeba ladíte poprvé, o co jsme se vsadili, že teda se dotkneme ploskama rukou země, že se předkloníme.
2: Já už dokonce prázdnin.
0: Dokonce prázdnin, tak teďka. Takže něco bizarního, no, já jsem se jednou vsadil, že přeskočím potok, si mi připomněla. Bylo to v zimě, ten potok jsem nepřeskočil, spadnul jsem do toho potoka a ještě jsem si narazil, tam byl takový betonový kruže na druhé straně a narazil jsem se o beholeně, jo. A šel jsem v tom mrazu v těch mokrých botech a kalhotách domů, takže samozřejmě za to mohl alkohol. No.
1: Ach jo, no a co kdyby po vás někdo chtěl napít se ze záchodový mísy? To byste udělali?
0: No jasně, bez problému. Proč se ptáš?
1: Tohle to se teďka děje v Rusku a nekecam, ale šíří se videa z Ruska, kde se lidi předhání v tom, kdo vypije víc vody ze záchodový mísy, a dokonce jedno obchodní centrum udělalo soutěž v tomhle.
0: To je prýma, no.
1: Je to tam jako trendy.
0: Je to jakoby důkaz, že sílo, že lidstvo sílí teda.
1: No, když si myslíte, že už nemůžeme jít jako hloubš, níž.
2: Co tam ještě hloubš v mise, tak přesně. Ještě pořád můžeme.
0: Mě by zajímalo, máš tam nějaký detaily, jak, jestli jako brčkem, nebo...
1: No normálně, jako pes vlastně. Ne, opravdu, jakože Rusko prostě stále umí překvapit, jsou sásky... No hrozný.
0: No, mohla by to být třeba prýma disciplína na svatbách, jo? Že by se to mohlo udělat třeba, nevím, místo házení kytky, jo? Že tak teďka povinně jdeme všichni na toaletu, tak myslím si, Jasmin, že nic nechutnějšího od nás už tenhle týden neuslyšíte. To je hruza, to je fakt hruza. Přišla zde na dání, probudila můj život trochu. A Michal bude u nás tady na Hitrádiu za malou chvíli pro Emu, no a samozřejmě se zastavíme i na cestách, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Jasně, já ti splním přání, Trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
12: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné Ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Zlínsku, Otrokovic ve směru na Machovou zasahují záchranné složky. U havárie osobního auta do stromu projíždějte opatrně, ať do toho nevletíte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Orion.

0: Your husband is coming.
1: Taky vás to tak baví, nás tři ve studiu tady rozhodně, tohle hraje Where is my husband 6.31 na Hit Radio. A to je čas na Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už páté celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Prodeje chytrých telefonů dál klesají. Výrobci letos dodali na trh nejméně mobilů za posledních 13 let. Samsung i Apple přesto posílili svůj podíl na trhu. Zákazníci nejvíc sahají po prémiových modelech s funkcemi umělé inteligence. Žena se v Boskovicích rozhodla užít slunečný víkend opravdu po svém. V pátek se nahá opalovala u sochy v centru města a v sobotu dorazila s odhaleným poprsím i na pouť na Masarykově náměstí. V obou případech museli zasahovat policisté.
4: Tak co by ne, no.
1: Já bych chtěl říct, že ten článek jsem o víkendu čet a ten nadpis byl zavádějící titulek, jo, protože jsou tam fotky a podle polohy těla to nevypadalo na opalování, ale spíš, že tam vytohla úplně ožralá nahá. Jo.
5: Já jsem si spíš říkal, jak to muselo probíhat na té policejní stanici, víš, že se hádali, hele Jardo, ty jsi tam jel v pátek, nech teďka nás, jako jo.
1: No, nicméně pro všechny, co na té poutě byli, tak to byl asi větší zážitek než z autodromu, no. 18, Mamma Mia, tohle je další parádní muzika pro vás na Hit Radio v 6.33, dobré ráno.

0: Survive, to je úkol pro dnešní den přežít. Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 40 minut, dobré ráno. A mě by zajímalo, co umíte uvařit? Co je opravdu ten majstr štyk? Co Jasmin?
1: Jo, všechno možný. Jako nevím, co je majstr štyk.
2: Takže nic.
0: Takže vaříš doma Kubovi.
1: Vařím doma Kubovi, aha. Když zrovna nemáme krabičky třeba voda,
0: aha,
1: tak jo.
0: Aha, a co David?
2: Lazáně.
0: Lazáně?
2: Hmm. Aha. Co ty?
1: Co ty?
0: Já? No nic, já se proto ptám, co mi uvaříte vy. No proč se na to ptám? Tak jestli třeba vy pořád dokola jedete, nevím, těstoviny, míchaný vajíčka, něco jednoduchého, tak zbystřete, protože Přemek Forejt má novou aplikaci Kurzy Přemka Forejta, která je úplně zadarmo. Najdete v ní několik lekcí, takže si ji můžete vyzkoušet klidně i hned. A navíc, když si ji stáhnete, tak na vás čeká tajný kód, díky kterému získáte 50% slevu na jakýkoliv z jeho 9 online kurzů.
1: Mimochodem pozor, už v 7:30 budeme u nás na Hit Radio hrát o kompletní sadu všech 9 kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, takže s náma v 7:30 rozhodně buďte.
0: Tak o tom bude soutěž Rychlá pětka, no a o čem bude pondělní vysílání na Hit Radio tady za malou chvíli, tak to je samozřejmě další parádní muzika. Tohle vás zabaví, tomu věříme, Velšli Arms a staví se i Rose, Bruno Mars a Paté. Tady na Hit Radio.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek

zápasí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského se bude konat akce Letní filmová škola Uherského Hradiště 2026. Jeďte jinudy.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Rose, Bruno Mars a Paté v 6.51. Na Hit Rádiu. Tak co včerejší koncert Michala Davida? Byli jste? Michala Davida z Ameriky. Pitbull měl další z letošních koncertů tady u nás, konkrétně na letišti v Letňanech. Co teda vyšlo, tak bylo počasí, to bylo famózní a viděl jsem spoustu storíček na Instagramu, spousta těch, jak se tomu říká, těch plešek. Těch plešek, spousta plešek. To už je taková tradice, že jo? Tak možná jste byli taky, určitě to bylo skvělý, protože z videí to vypadalo naprosto famózně. A mě by zajímalo, jak vlastně vůbec vznikl název Pitbull, víme?
1: Já na to tady teďka koukám. Říká si tak prý kvůli tomu, že pitbullové koušou, nepouštějí a nikdy se nevzdávají a takovej on jako je. Mm-hmm. Plus tam, kde žil, tak byli zakázaný a byl pro ně prostě velký boj, aby tam jakože mohli být.
0: Aha.
1: Tak to je prej celý on, ale taky se říká Mr. Worldwide a to nevymyslel taky jen jako nějaký vtípek, ale původně se říkal Mr. 305, mm-hmm, podle předvolby Miami, odkud on pochází. A když se teda ta hudba rozšířila po celém světě, tak je najednou Mr.
0: Takhle.
1: Worldwide.
0: No protože on to říká snad v každém songu, jo. Že? Mr. Worldwide. Jo. Takže 305, tak teďka už víme, jsme o něco chytřejší, no.
1: Mě mrzí, že jsme nikdo jako na tom jeho koncertě ještě nebyl.
2: No tak... se krásně nahrála. Pokud jste Pitbulla nestihli včera, tak vystoupí v Praze letos ještě jednou 22. listopadu 2026 opět v O2 aréně.
0: O2 aréně, takže to bude vevnitř. Takže on to tak střídá. Tak on tady vlastně bude letos po třetí, ne? Asi jo?
2: Ne.
0: No byl tady letos už jednou tady byl, pokud se nepletu.
2: Ne, to bylo loni v O2 aréně. To bylo loni v O2 aréně.
0: Tak se dost možná pletu, no, je pondělí ráno, no. Tak vy, kdo jste byl, tak my vám ho připomeneme a vy, kdo jste nebyl, tak myslím si, že i vás pobaví tahle parádní pecka Hotel Room Service 653 na Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Toto je...
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
4: Jsi fanoušek Baníku Ostrava? Chceš mít stále místo na městském stadionu a jistotu, že se dostaneš i na vyprodaná utkání a navíc s velkou finanční výhodou? Pořiď si permanentku na Baník v klubovém fanshopu nebo v síti Ticket Live. Navíc dostaneš volný vstup na zápasy B týmu a na domácí zápasy MOL Cupu. Pořiď si výhodnou permici na Baník.
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
6: Stavebniny Janík.
5: S námi to zvládnete.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Ceny ropy na začátku týdne klesly zhruba o 6% po zprávách o přerušení amerických úderů na Irán. Investoři doufají, že by se konflikt na Blízkém východě mohl řešit diplomatickou cestou. Důležitým tématem je také možné znovu otevření Hormuzského průlivu, kterým proudí velká část světového vývozu ropy. Pokles cen by se v dalších dnech mohl postupně projevit i na cenách pohonných hmot. Bankrotů firem v Česku výrazně přibylo, za první pololetí soudy vyhlásily 418 firemních bankrotů, nejvíc za posledních 8 let. Oproti loňsku je to nárůst o 9%. Ještě výrazněji vzrostl počet insolvenčních návrhů, kterých soudy přijaly téměř o čtvrtinu víc než před rokem. Robotický vysavač mu explodoval přímo u nohou, 25-letý Australan utrpěl popáleniny na 75% těla poté, co při vaření vybuchla litium-iontová baterie jeho robotického vysavače. Případ znovu upozorňuje na rizika spojená s poškozenými nebo přehřívajícími se bateriemi. Odborníci doporučují podobná zařízení nabíjet podle pokynů výrobce a při známkách poškození je přestat používat. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Zoo Ostrava má další nej. V tropickém skleníku aktuálně kvete nejmenší letnín světa. Jde o endemit, který roste pouze v jihozápadní Rwandě, kde ho roku 1987 objevili. Květ se otevírá ráno, brzy odpoledne se zavírá. Zároveň s nejmenším letnínem světa mohou lidé v areálu zoo v Ostravě vidět rovněž další letníny s podstatně většími listy i květy. A teď počasí. Na Moravě a ve Slezsku dneska bude oblačno s přeháňkami anebo občasným deštěm anebo bouřkami. Teploměr ukáže v maximech 25 stupňů Celsia.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Čau, hezký ráno.
13: Krásný pondělní ráno.
14: Snídaně šampionů.
12: Cena ropy klesá, něco si přej, Davide, ta tvoje zpráva mě teda velice zaujala. No. Ty jsi říkal, že cena by se mohla projevit, nižší cena na stojanech, na benzínkách.
10: Já si myslím, tam zaznělo slovíčko snad.
12: No a ne mohla, ale měla, protože dojezdíte tankovat, je to opravdu nechutný. Tak přejme si, držme si palce. No a my pro vás máme další hity. Louis Fonsi a Daddy Yankee Despacito, tím startuje další hodina. Dobré ránko.
0: Hit Radio Orion.
15: Aj. Fonsi!

0: si to.
1: 7.07, tohle je pondělní Hit Radio, hezké ráno.
2: Možná jste si někdy v životě z dovolený přivezli nějaký suvenýr. Ne ten, co jste si koupili, ale co jste našli. Třeba nějakou mušličku z moře, nějaký kámen, nebo třeba hrst písku. Máte to někde doma třeba vystavený na skřínce, nebo jste tím někoho podarovali. Tak pozor, možná ani nevíte, že jste si domů přivezli něco, co byste vůbec odvážet neměli. A že celníci teďka varujou, že za to můžou přijít pěkně mastný pokuty, jo? Například jenom třeba Sardinie, když si obyčejnou hrst písku, tak vás čeká nějakých 72 tisíc korun, 3 tisíce eur pokuta.
1: Já si říkám, proč by si svozila hrst písku?
2: Tak někdo to dělá.
1: Tak třeba kamínek, nebo ale proč písek?
2: Taky proto nemám pochopení, ale jsou takový lidi, opravdu.
1: Ty jsi si někdy něco dovezli, ve?
3: Se mě koukáš, jak kdybych to byl já, ten super odváží, ne.
2: Nikdy nic, ani tu mušli třeba?
3: Tak mušli, možná, když jsme byli děti. A do dneška to zapadává u našich prachem, no, takže nedoporučuju.
1: No. Mě to připomnělo, my jsme byli jednou takhle na pánský jízdě v Chorvatsku a jeden z týmu si sbíral mušličky do igelitového sáčku, jo. A majitel auta mu říká, hele, tohle v autě fakt nepovezu, jo. Tak tam ten příběh skončil pro nás všechny. Pokračoval, až když jsme se vraceli a v Rakousku na pumpě, po cestě zpátky do Čech, potřeboval řidič něco v kufru a najednou slyšíme, Petře! Hele, a tak jsme vylezli všichni a po celém kufru rozmlácený mušle, zapíchaný v koberci, protože jak tam jezdili ty zavazadla, jo, tak ten pytlík se protrh, takže on se to nabral, nikomu to neřekl, takže jsme nejeli, dokud to z toho koberce, což jde fakt blbě, dokud to všechno nevyndal, jo, a těch mušlí tam bylo jako milion. Tak to byl příběh spíš jako, že ne, že by to byl nějaký pašung, ale to mi připomnělo, když se bavíte o těch mušlích. No.
2: Tak už, ať už máte vy nějaký mušle, anebo pašung teda, tak dejte vědět, co nejdivnějšího jste si takhle dokázali přivést dovolený a hlavně jestli vám to na té celnici prošlo nebo ne. Co se zbohlo?
1: Já mám příběh cibulí. To si dáme potom. Cibuli musíme dát. Tak nám pojďte to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte zprávou a my k vám posíláme další hity David Guetta na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Tohle jsou divoký kočky. Lee Rimes, 7.15. Na Hit Radio.
1: Když si z dovolený odvezete třeba písek, tak na takový sardíny za to můžete dostat třeba 72 tisíc korun pokutu. A bavili jsme se tady o tom, co nejdivnějšího se vám podařilo takhle propašovat z dovči.
0: Nebo třeba nepodařilo. Já jsem si slíbil příběh s cibulí, zkrátím. Jo. My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem a přejížděli jsme mezi Argentinou a Chile. Tam a zpátky několikrát, jo. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic a oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli, jako fakt vůbec, jo. A na, ty banány oni nenašli, normálně ty nenašli. Najít ty banány, tak vám říkám, že sedím prostě v chilském vězení, ještě třeba mi zbývá tak 5 let do konce výkonu trestu.
2: No počkej, co udělali jste s tou cibulí nakonec?
0: Zabavili to. Jo, počkej, oni to zabavili. Jo, vlastně. Oni to zabavili.
2: Udělali s vajíčkama,
0: dal to,
2: ne? Počkej,
0: ne, dal to na prkínko a nakrájil to. A já jsem si říkal, před náma to nakrájil. A já, tak nám to dá sežrat teďka, ne?
1: Jo, ne.
0: A on to postříkal nějakým postřikem a byla na tom lepka jako smrtky, jo. A já říkám, tak teďka nás tady.
1: Bože,
0: a to byl nějaký roztok, kterým zkoumali, jestli v tom nejsou asi nějaký právě roztoči, anebo drogy, nebo něco. Hele, jako to byl zážitek na celý život.
1: Takže vás málem připraví o život jedna blbá cibule, to je teda hustý.
0: Přesně, málem jsem byl zavřený kvůli cibule. No. Tak máme tady ale samozřejmě spoustu vašich zajímavějších příběhů.
1: Tak píše Evča, pěkné ránko, já za totality jezdila z Horolezce do ciziny a jednou se stalo, že nám začala po autobusu chodit želva a jíst a líst hvězdice. Řidič byl krapet v šoku, ale nekontrolovali nás, tak dobrý. Kluci si to vezli dom pro děti, doteď na to s úsměvem vzpomínám. Želva po autobuse, to je boží.
0: Filip, ahoj, jako dítě někdy před rokem 2000 jsem byl s mamkou v Itálii v Bibione na dovolené autobusem a při cestě zpět jsme v dětském kyblíku i s vodou propašovali 3 živé kraby.
1: Ježíš Kriste. Další zpráva od Ládi. Dobré ráno, nevím, jestli je to divný, ale na Maledivách měli tak krásný bankovky, že se tam zrodila moje touha je sbírat. A protože jejich vývoz byl nebo stále je zakázaný, strčil jsem je mezi rozměrově úplně jinak velký dolary a byl připraven dělat blbce v případě nálezu. Díky, Láďa.
0: Vy jste boží. Taky tady máme hlasovku od Šárky.
3: Tak co nejdivnějšího jsme vezli z dovolené z Chorvatska, tak náš malý furt všechno sbírá, tak nejdivnější byla flaška s vodou z moře, s kamínkama. A teďka, doteď to mám vystavené doma v zavřené flašce, doteď nevíme, jestli to smrdí nebo nesmrdí, ale máme kamínky s vodou z moře. Mějte se.
0: Já bych to radši neotvíral. Ještě tady máme hlasovku od Ricarda.
4: Ahoj, dobré ráno všem, tady Richard. Já mám takovou historku 30-40 let zpátky. Když jsme byli se ségrou malí, tak jsme chtěli v Jugoslávii strašně domů Jalovec. No a tak taťka nám samozřejmě s mamkou jeden vykopali, strčili ho do igeliťáku, strčili ho do kufru a my jsme ho prostě opatrovávali po cestě a tak dál. Na hranicích se nestalo. Celník otevřel kufr, strčil ruku do Jalovca, celý se opíchal, řekl zavřete kufr a jeďte dál. Takže měli jsme Jalovec asi 2-3 roky, pak nám to teda bohužel umřelo, ale prostě taková vtipná historka. Samozřejmě největší radost jsme měli z toho opíchaného celníka. No. Tak jo, mějte se krásně, pěkný den. Ahoj.
1: A to je vlastně teda hustý, že vám to prošlo, i když ho to takhle jako opíchalo.
0: Já si myslím, že už prostě na tím mám rukou, jo, ale myslím si, že tady toho celníka oblíbená písnička a vysoký Jalovec rozhodně nebude. Děkujeme za vaše zprávy. Jestli si chcete něco propašovat, tak dostali jste několik tipů a triků a pozor na ty cibule. Damiano David, Next Summer, 7 hodin, 19 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Next Summer, tohle je Hit Radio v 7.22. Už za pár minut budete moct vyhrát Přemka Forejta, jeho kurzy. V hodnotě 15 000 korun na to v soutěži Rychlá pětka. Za malou chvíli taky další muzika Katy Perry, Last Friday Night. No a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na cestách.
1: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: Bladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
1: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska tady máme hlášení o překážce v plynulosti v provozu. Na dálnici D1 na 362. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané auto.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Orion.

0: TGIF, Last Friday Night, TGIF, zkrátka, Thank God It's Friday, bohužel ještě ne, pondělí, Hit Radio 7.30. A David přichází za potlesku s ranním updatem.
1: Ranní update.
2: AC/DC patří i letos mezi nejvýdělečnější koncertní kapely světa. Jejich turné Power Up Tour utržilo za první polovinu roku přes 120 milionů dolarů. Legendární rockeři odehráli 15 koncertů, na které dorazilo více než 900 tisíc fanoušků. Úzkost se nemusí projevovat jen strachem nebo stresem. Odborníci varují, že mezi varovné příznaky patří také dlouhodobé napětí, problémy se spánkem, bušení srdce nebo vyhýbání se běžným situacím. Pokud potíže přetrvávají a narušují každodenní život, je na místě vyhledat odbornou pomoc. Domácí test DNA odhalil záměnu novorozenců po 38 letech. Dva Američané zjistili, že vyrůstali v cizích rodinách, protože je po narození v porodnici omylem zaměnili. Nemocnice chybu uznává, odpovědnost ale odmítá a o případu tak rozhodne soud. 38 let, chtěli byste to vůbec vědět takhle zpětně nebo ne?
3: Asi ne.
0: Nevím, já teda mám osobně podezření, že jsem vyměněný, jo. Já jsem totiž neobvykle inteligentní a to v naší rodině není. Ale je mi docela líto té druhé rodiny teda.

0: 15 tisíc korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
1: Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a my jedno z vás vybereme a za chvíli půjdeme na to.
0: Pojďme na Krištofy Rubikon na Hit Rádiu.
2: Vlny Rubikon.

0: 7.35, dáváte si pondělní hitrádio, tohle je Krištof.
1: Rychlá pětka.
2: Říká se, že láska prochází žaludkem a to jestli je to pravda, tak dnešní výhra může zachránit opravdu nejeden vztah. Hrajeme totiž o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun a zkusí to s náma dneska Anička. Ahoj.
0: Aničko, hezké ráno. Halo, halo.
3: Dobrý den,
0: hezké ráno. Trošku tam nám to dělá neplechu. Nemůžete na chviličku zastavit a vzít si nás na ucho, nešlo by to?
3: Ne, teďka si za pár minutek zastavit.
2: Jo, tak to už bude posoutěžit.
0: Ale to nevadí, tak to zvládneme.
4: To už bude posoutěžit.
0: Aničko, tak pojďme to zkusit. Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: Který sport je spojený s Wimbledonem?
0: Aničko.
2: Ano.
0: Tenis, tak jo, dobře.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejznámější večerníčková postava v kalhotách?
3: Večerníček. Krteček,
0: ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je symbolem firmy Apple?
3: Jablko.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které české město je přezdíváno město piva?
3: Brno. Plzeň.
0: Opravili se. A poslední, 5. otázka, ano, je to Plzeň. Ve kterém sportu se používá puk?
3: Hokej.
0: Jo! Hele, nějak jsme to zvládli.
2: Aničko, s odřenýma ušima, ale dali jsme to nakonec. Gratulujeme, kurz Přemka Forejta, hodnotě 15 000 korun.
0: Já vůbec nevím, kdo odpovídal, protože teda s Aničkou jsem mluvil, to je mamka, ale je tam asi dcera, že jo?
3: Ano.
0: Ano, a dcera se jmenuje?
3: Kačka.
0: Ahoj Kačko, tak jsme to zvládli, zeptám se, Kačenko, umíš něco uvařit? Už jsi něco vařila doma?
3: No já když mám recept, tak umím uvařit jakože všechno.
0: Tak to se ti bude, budou kurzy od Přemka Forejta moc hodit. A je zvláštní, že teďka už ten hovor už funguje úplně normálně po soutěži. Tak holky, mějte se krásně, kurzy posíláme a užijte si dnešek, ahoj.
3: Děkujeme.
2: Ahoj.
0: Tak další kurz od Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun budete moct vyhrát opět zítra.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Tohle jsou Imagine v 7.41. A tohle je taky pondělní Hitrádio s vámi. Michal, Jasmin a taky David, jsme tady všichni tři. No a za malou chvíli vlastně nejoblíbenější písnička Davida, Shakira, Zoo, je to tak?
1: No je to tak, že tobě se úplně nelíbí a já tě s tím provokuju. Vždycky, když ji hrajem, tak tady tak jako tančím a bavím se, zpívám si.
0: Jasmin, můžeš říct pravdu, jak to je?
2: Já jí mám ráda a David, tebe prostě potopíme, no, tak moc jí nemusí tenhle ten song, ale stejně si tady dupe, ono je to nakažlivý.
0: Je. A platíš mi na dovolenou. Shakira, Zoo za malou chvíli, taky YouTubečka a taky info z dopravy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia.
4: Milí Čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná Čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Hanivany a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak neseďte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
10: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
11: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
12: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v plynulosti. Na trase z Polska na Jeseník u Váb. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v plynulosti. Na trase z Polska na Jeseník u Vápenné šetří policie havárii motor.

0: Tohle jsou YouTubečka Beautiful Day na Hit Radio v 7.51. Dobré ráno. Sen muzikantů, zpěváků je, aby byli známí minimálně v zemi, odkud pochází. Ideálně po celém světě. No a přesně před 43 lety se tohle povedlo Madoně, která vydala svoje první album. Jmenovalo se to úplně jednoduše Madonna.
1: Jí v tu dobu bylo nějakých 20 let a nikdo jí neznal. Vydala tohleto jako první album a lidi si mysleli, že to bude nějaká rychlokvaška, a ono ne?
0: Jasně, no a ono stačilo pár písniček, že jako Holiday, Lucky Star, no a zrodila se hvězda. Zrodila se hvězda, kterou známe dodnes. Já teda musím říct za sebe, já jsem se musel k Madoně proposlouchat, když jsem byl mladší, tak jsem tomu moc nerozuměl, ale teďka Madonu miluju, miluju.
1: U nás doma to teda jelo v jednom kuse, protože mamka milovala Jacksona a Madonu, takže furt to tam pouštěla, já na tom vyrůstala, mám jí teda od malička ráda a myslím si, že ať už jí máte rádi nebo ne, tak prostě se jí nedá odepřít to, že je tady přes 4 dekády a to je teda hustý.
0: Šikovná.
1: Šikovná.
0: Šikovná holka.
1: Nejznámější na světě.
0: Šikovná
1: holka, dobrá.
0: Šikovná. Co David, jak to má s Madonou?
2: Jo, já bych si klidně zahrál i teď na Hit Radio.
0: Fakt, myslíš?
2: Kdybys nebyl proti.
0: To se nesmí, ale...
2: Uděláme výjimku.
0: Máme to tady Madonna, nebo Madonna, jak chcete, jak se to oficiálně říká, Hang Up. 7 hodin, 52 minut, užijte si to, jsme Hit Radio, krásné ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
2: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
3: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří druhá vlna tropických veder. Začátek týdne ještě přinese přehánky a místy bouřky, od úterý se ale začne rychle oteplovat. Ve druhé polovině týdne mohou denní teploty vystoupat až na 37 stupňů a před víkendem není vyloučeno ani dosažený hranice 40. Do Česka bude proudit velmi teplý vzduch ze severní Afriky. Mléko je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek na evropském trhu stlačil ceny tak nízko, že někteří výrobci prodávají pod výrobními náklady. Velké mlékárny a farmy kvůli tomu počítají ztráty v milionech korun měsíčně. Menší farmáři, kteří prodávají vlastní kvalitní mléko přímo zákazníkům, naopak o zájem nouzi nemají, i když je výrazně dražší. Podle obchodníků ale většina lidí při nákupu stále rozhoduje hlavně podle ceny. Bitcoin by se podle analytiků mohl vrátit k růstu. Odborníci odhadují, že do konce roku by jeho cena mohla vystoupat až na 90 nebo dokonce 100 tisíc dolarů. V současnosti se Bitcoin obchoduje kolem 65 tisíc, tedy zhruba o 40% níž než po loňském rekordu. Analytici ale připomínají, že podobné výkyvy jsou pro kryptoměny běžné a patří k jejich dlouhodobým tržním cyklům. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Řidiči ve Frýdku Místku se dočkají bezpečnější křižovatky u bývalého autobusového nádraží. Technické služby tam namontují nové semafory. Zlepší se taky možnosti odbočení. Do dokončení prací ale buďte trpěliví. Musíte tady počítat se zúžením. Nyní je částečně omezena doprava ve směru na Příbor. V srpnu pak dojde k omezení v opačném směru na Český Těšín. Vše by mělo být dokončeno v září. A teď počasí. Dneska nás čeká hodně oblačnosti, postupně přehánky nebo občasný déšť. A teploty se udrží mezi 21 až 25 stupni Celsia.
0: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Pěkné ránečko.
12: Krásný pondělí.
13: Snídaně šampionů.
11: Co je?
12: No co je?
11: No co je?
12: Co je?
11: Já jsem dostal vynadáno, já se musím přiznat. David mi minulý týden říká, já jsem se tady během jeho zpráv byl minulý týden protáhnout u okna a říká mi, hele, prostě nechoď tady, pak já jak to prostě tady čtu, tak tady se to takhle jako míhá něco. A já si myslím, že si dělá srandu, ne? A teďka jsem se šel podívat z okna a po zprávách, tak to už si fakt děláš jako...
14: Ty jsi jediný moderátor, který během mých zpráv dokáže nachodit asi 350 kroků tady po studiu, jako.
11: Hele, kroužky uzavírám, víš? Kroužky. Tak krásné ráno vám všem, s kým jsme se tady potkali, takhle v pondělí ráno, 8 hodin 3 minuty, hity nachystaný, One Republic, jdeme na to.
0: Hit Radio Orion.

0: tohle jsou One Republic a taky Hit Radio v 8.05. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Krásné ránečko.
1: Možná máte i vy obchod, do kterého chodíte jako kdysi do hračkárny, když jste byli malí, jo? Prostě fakt rádi, mohli byste tam být úplně pořád. Pro mě a pro spoustu žen si myslím, že to bude nějaká drogerie, jo? Já bych tam mohla chodit opravdu každý den, klidně jenom na čumendu, jak se říká. A můj Kuba mi doma říkal právě, že tam lezu furt, jo? Vrátili jsme se z dovolený a já říkám, pojďme tam to a prostě pořád. A on to nechápal. A říkám správně minulý čas, protože včera se to změnilo, jo? Mě totiž došla jedna věc. My jsme o víkendu zařizovali nový gauč a tak různě jako předěláváme prostě obývák teďka a jezdili jsme po různých třeba hobby marketech a jak on si tam tak vesele poletoval, tak já jsem říkala, tak a já to mám. Pro mě ta drogerka je to stejný, jako je pro tebe tenhle ten hobby market.
2: Jasně.
1: Jo, a on vlastně si to jako uvědomil, přestal mi to tak jako vyčítat, že tam jsem furt a spokojeně si tam teďka žijeme prostě.
0: Ty jsi začala s tím, že ráda chodíš teda do drogerek, tak se mi připomněla, to byl jeden díl Výměny manželek, jak ona ráda chodila na výlohy, jestli vzpomínáte, jo. A je vlastně jedno jediný přání na toho vyměněného manžela bylo, jestli by ji nevzal do města podívat se na výlohy. Jo, takže tak nějak jsem si tě představil, teda možná si ten díl pamatujete. Přemýšlím, jestli já mám takový nějaký obchod, asi obchod s nějakýma věcma na auto, nějaký detailing nebo něco takového, jo, tak to tam jsme jako doma, no. Ale ta drogerka taky jako, jo, no jasně.
1: No a ty hobby markety taky? Má to jako každý chlap, že to miluje tohleto?
0: Asi, jo, mě tam baví, je teda pravda, otevíráme pandořinu skřínku, mě baví jako tak pozorovat tam ty šroubky a že, jako víš, tam jsou různý velikosti a člověk se u toho zasekne.
1: Dobře, tak Davide. Ale, no, dobře.
3: Hele, u mě hračkárna Lego.
1: Fakt jo.
3: Vždycky se koukám, co je novýho, co si ty děti dneska můžou stavět a taky bych si klidně něco postavil.
0: A taky.
1: Tak co je váš pohádkový obchod? Máte to doma podobně jako my, takovýhle rozbroje, že tam byly a...
0: Proč já mám v hlavě celou dobu ten obchod ze Sám doma, to hračkářství? Už od té doby, co jsme se o tom začali bavit, tak vidím toho Kevina, jak tam pak hodí ten šutr tím oknem, aby prostě zachránil, že jo, ten obchod. No tak dejte nám vědět, jestli máte nějakou takovouhle, vlastně asi jako úchylku, no.
1: Úchylku na obchod.
0: Úchylku na obchody. WhatsApp 777-937-777, tady můžete nahrát hlasovku, za to budeme moc rádi. Už nehledám. A taky nám můžete poslat SMS-ku přes WhatsApp nebo klasicky, tak jak jste zvyklí a my k vám posíláme další hity. Tohle nás tady tři moc baví.
1: To je strašně dobrý.
0: Je to skvělý. No a Poetika, blízko, 8.08, tak pojďme na to.
4: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Do zvuky včerejšího koncertu Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, 8 hodin 14 minut, dobré ránko. Tak kam rádi chodíte? Co je vaše, jak se říká, dneska je to říkají mladí, guilty pleasure, jaký obchod?
1: Ano.
0: Kam se prostě jen tak jdete procházet a baví vás to? Jasmin říkala, že má ráda drogerii, David říkal obchod s legem a já asi nějaký věci, nějaký obchod s věcma do auta. Hmm.
1: Když tak nějak sčotneme ty zprávy, jsi mě naučil tohleto slovo, jsem v životě nepoužívala,
0: sčotneme. To jsem nikdy neřekl, no. Sčotnout.
1: Tak hodněkrát to byla drogerie. Pak tady máme rybářství, knihkupectví, elektro, parfumerie, taky třeba papírnictví. A to je teda fakt, že takhle třeba před začátkem školního roku, tak většinou ty děti se jako netěšily do školy, ale já to měla jinak. Já milovala vzít si od mamky penízky jako malá a jít do toho papírnictví.
0: Takhle nadšený jsem byl taky, než když jsem zjistil, že pak musím všechny ty sešity linkovat senťák od okraje, jo? To nadšení jako to opadlo. Pak už jsem papírnictví nechtěla ani vidět. Já jsem vždycky prohlul ten sešit tím kružítkem až úplně do stolu, jo? To byla díru.
1: Já to milovala, já tam nakupovala o 106, se seznamem jsem tam vždycky přišla, co všechno potřebuju a všechno jsem si to nakoupila a byla jsem nadšená.
0: Mě tam baví třeba to rybářství, samozřejmě, tak jako rádi chodíme do obchodu to, co máme nejradši, jo? Takže třeba když někdo rybaří, tak asi má rád ty háčky, jo? Tady ty věci. Co tady taky bylo, někdo souhlasil s tebou, Dave, že jeho rád je Lego, jo? Takže si normální a píše.
2: Nebo jsme dva nenormální.
0: Tak nebo tak. Taky píše David z Brna, ránku týme. Já jsem ve svém hračkářství po každý v oddělení piva a nebo v masu. A to je pravda, to je pravda. Ono vlastně, když jdeš do masny, tak samozřejmě buď jdeš dělat jako klasický nákup, a nebo si jdeš nakoupit na nějakou letní grilovačku. Mm-hmm. A to tu frontu tam pak vystojíš jako rád. Rád. No tak, vše by byl pátek, aby jsme se postavili do fronty v masně.
1: No to jo, to budou teploty, jsme říkali, no šílený, takže grílo se hodí určitě, i když to už budeme ugrilovaný rovnou.
0: I pivko k tomu. Huntrix Golden, další hity pro vás tady na Hit Radio. V 8.

0: Čtvrt na 9, 3 minuty k tomu, tohle je Hit Radio Huntrix Golden. Bavili jsme se tady o tom, do jakých obchodů chodíte rádi, samozřejmě těch zpráv od vás chodí spoustu, stále píše třeba Aleš, jasně, železářství, klidně celou fakturaci bych tam nechal. A nebo třeba Michal se přidal, ahoj, já koukám často do autobazaru. A to mi připomnělo, že já když jsem byl malý, tak jsem právě do bazarů chodil často se na ta auta dívat. A vydrželo mi to do dnes, jenom tak koukáš a říkáš, to je peněz, to je drahý, to nedám. Linkin Park, Lost, další hity za malou chvíli, no a když se bavíme o těch autech, tak poradíme vám, kdo jste na cestách, kde to v pondělí ráno stojí, bude doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
6: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
7: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
6: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
7: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
5: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
15: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu. Na příjezdu do Přerova ve směru od Lipníka nad Bečvou budou probíhat na krajnici práce údržby.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Z zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio Orion.

0: Greatest, tohle je Hit Radio přesně o půl deváté, tak jak to má David rád.
1: Co jsi to teď říkala, Jasmin?
0: Já jenom...
1: Že Sadvan Coffee je crush tvojí mamky.
0: Já si myslím, že David spěchá, protože David si na sebe vzal džísku.
2: A vypadá jak Sagvan
0: Jošt.
1: A najednou jsem se začal líbit Jasmin a její mamince.
0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a Sagvan. A Sagvan pro vás má ranní update.
3: Ranní update.
1: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už páté celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Katy Perry se ostře ohradila proti použití svého hitu Firework. Bílý dům skladbu použil ve videu oslavujícím vojenské útoky, což zpěvačka označila za zneužití své tvorby. Podle ní je tím úplně převráceno původní poselství písně. Freddie Mercury má v Maďarsku novou bistu. Odhalena byla u Balatonu téměř přesně 40 let po legendárním koncertu Queen v Budapešti, který byl jediným vystoupením kapely za železnou oponou. Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
2: Prosím vás, jestli jste tu bistu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
0: Napište busta Freddie Mercury. My jsme tady na to koukali a...
1: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
0: No, jako moc podobný mu to není, no. Podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny. Tak děkujeme, Sagvane. Pojďme na muziku. Labouche, Be My Lover, tohle je, jak říkám, plnotučná devadesátka, která vás bude bavit. 8.31, no a připomínám, že devadesátky, nebo devadesátky srdcovky, kde teda jsou i devadesátky, si můžete dát po 12. hodině tady na Hit Radio 5 srdcovek a jedna vaše. Tak jdeme na to?
2: Jo!
0: Jo!

0: Žinasky. Potkal jsem tě po letech na Hit Rádiu. Mě by zajímalo, Jasmin, co až my dva třeba se potkáme po letech. Třeba za 30 let to vysílat určitě nebudem, tak kdo ví, co budeme dělat. Až budeme vzpomínat, když si řekneme, to jak nás dali dokupit, co v tom dubnu 2025. To byla blbost. Dobré ráno.
1: Pozor, tahle zpráva bude bolet všechny fitness influencery, ale nový výzkum tvrdí, že v jedné důležité disciplíně vítězí chlapy s bříškem. Podrobnosti si dáme za chvilky, tak s náma rozhodně zůstaňte.
0: To nás bude bavit, tahle informace. Nás, chlapi. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky Robin Schulz a Fastboy. Tak na to počkejte, dobré ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, křovinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.

0: nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Mami, já chci hrát na klavír.
0: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Trojer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Trojer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Trojer. Beskydy jako na dlani.
7: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás plný stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Slavia Praha.
8: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 8.48, dáváte si pondělní Hit Radio snídaní šampionů. Chlapi, vy kdo máte pár kilo navíc? Zásadní informace. Podle turecké studie mají chlapi s pár kilo navíc a viditelným bříškem výrazně větší výdrž posteli než vysekaní kolegové z fitka. Už vám to dělá radost, co? Už čekáte na další informace, je mi to jasný, jo? Píše se tady, že zatímco svalovci průměrně odpadnou už po 2 minutách, tak chlapi s pupkem zvládají v průměru 7 minut i více.
1: Jo, svalovci, já myslím jako hubeněuři, že já jsem právě chtěla dodat, že mi tady chybí jako ta skupina těch svalovců, že jsem myslela, že tohle se týká fakt jako hubených kluků versus pivního bříška, takže i svalovců jako.
0: Já už teďka vidím, a ti, kdo chodí do fitka, cvičí, jsou vysekaný, už si říkají, už koušou do volantu a říkají si, co to mele, takhle, prodáváme, jak jsme nakoupili, jo, turecký vědci to dokázali, já s tím vlastně jako, já nevím, jestli s tím souhlasit, jo.
1: Já nevím, jestli nemají vrátit diplom vědci tady, jo.
0: Já nevím.
1: Ale tak možná to může sedět, viď?
0: Nevím. Takhle, radiátor na břiše nemám, ale zároveň ty časy taky nějak nesedí.

0: opravdu vše. 8.56. Po deváté se můžete těšit na další nálož muziky Five and Queen, Meduza, Good Boys, taky Sabrina Carpenter. No a my už se jdeme rozloučit.
1: My vidíme domů, vy se mějte krásně, užijte si pondělí, zvládněte to dneska v té práci a celý ten nový pracovní týden.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: My tady budeme zítra ráno 6 hodin, tak budeme rádi, když se stavíte i vy.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je připraven. Pozor, v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Dolní Paseky tady bourala 3 auta. Komplikace to můžou být až do 10. dopolední. V Novém Jičíně přímo v Dlouhé ulici na křižovatce se Sportovní srazilo auto cyklistu a na výjezdu z Nového Jičína ve směnu na Příbor se srazila 2 auta. Tady doporučujete, abyste se obrněli trpělivostí a počítali s možným omezením provozu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Naštěji už tam bude.
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
7: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
8: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
9: 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké dopoledne. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a také nové soudce. Ministr spravedlnosti Tejc na šéfku Ostravského soudu navrhl dosavadní místopředsedkyni Danielu Teterovou. Nováčků do Taláru pak nominoval 15, což je výrazně méně, než bývalo zvykem. Hydrologové v Bohumíně zahájili průzkum. Části Nová Ves, kde při záplavách zůstala voda nejdéle z celého města, testují odvodnění pomocí vrtu a výkonného čerpadla. Osada nemá přirozený odtok. Některá místa proto při předloňských povodních zůstávala pod vodou ještě řadu dní i po jejím opadnutí v tocích. Kouř z lesních požárů ve Francii a Španělsku se dostal až nad naše území. Potvrdili to meteorologické přístroje, které ho zaznamenaly ve výšce od 3 do 4,5 kilometru nad zemským povrchem. Lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi. Fotbalisté pražské Slávie vykročili za obhajobou titulu vítězně. Slovácko doma v Edenu porazili vysoko 5-1. Další dva favorité na zisk titulu už tak úspěšní nebyli. Plzeň doma prohrála s Libercem 1-3 a stejným výsledkem skončilo také utkání mezi brněnskou Zbrojovkou a Spartou.
3: A po sportu jdeme na počasí. Dneska na Moravě a ve Slezsku čekáme velkou oblačnost. Hodit se vám můžou skrz občasný déšť nebo přeháňky, taky deštníky. Výjimečně z oblohy může i zabouřit. Denní maxima 21 až 25 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech naměříme 15 až 19.
2: Hit Radio Orion.
3: A vy už jste s Kubou Ohnutkem. Hezký start nového pracovního týdne. Taky přeju. Je tady pondělí 27. a ani se nenadějeme a Ostravu ovládnou další, řekněme, nemalé dopravní komplikace. Kde přesně a kdy začnou, tak na to smrkneme už za pár minut.

vašim dopoledním činnostem na Hit Radio Orion Sabrina Carpenter, její espresso, pokud jste se taky uvařili jako já, bohužel teda bez mlíka, bez smetánky, tak ať vám chutná, no a máte s námi chutné dopoledne. Je sice po deváté dopo, do toho pondělí, ale říct vám to musím, jo. Šoféři a šoférky v Ostravě zbystřete, protože od 1. srpna si na Rudné radši nastavte budíka o něco dřív, začne totiž oprava jednoho z nejvytíženějších tahů ve městě. Pracovat se prý bude na skoro 6-kilometrovém úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami 17. listopadu, čili nad Porubkou a Plzeňská. Provoz bude hozený do režimu 1+1 a čekat se dají... Jakoby už bych nebylo málo, dlouhé kolony, takže klasika, že jo. Omezení potrvá do 20. srpna, no a silničáři slibujou nový povrch za nějakých 155 milionů. Takže pokud vás navigačka pošle přes Ostravu zkratkou, tak jí nevěřte. V srpnu totiž bude nejkratší cesta ta, kterou vůbec nepojedete. Jako na druhou stranu, Hit Radio Orion je vaším parťákem na cestách a ovšem, vás budem informovat, ovšem vám budem podávat to nejaktuálnější.

0: Správné náladičky vás hodila Pink, my jsme Hit Radio Orion, já vám přeju krásné dopoledne a doporučuji skočte na naše webovky hitradioorion.cz, protože my vás dostaneme díky tomu do posilky, dáme palivo za 10 táců, chcete-li 10 tisíc, v pátek odstartujeme summer party, mimochodem až do neděle, odpoledne, a v sekci novinky nechybí ani info z našeho regionu, tak ať jste v obraze, takhle na start do nového pracovního týdne. 9.23, vy jste s Kubou Housírem a chybět nebude ani Charlie XX za chviličku.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
9: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
10: NFK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
11: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu.

0: vaší ex, třeba i pro vašeho nebo vaši ex, je potřeba udržovat vztahy v dobrém slova smyslu. Boom Club za námi, nebyl jsem sice u toho, ale slyšel jsem, že tohle byl nástup, který se jen tak nevidí, přátelé, na Štěrkovně Open Music, na festiák, kam jsme vás dostávali gratis, dorazil Janek Ledecký na pódium opravdu stylově. Ne po schodech, ale pěkně na háku, jeřábu. Když už naše legendární hvězda, tak doslova z výšky, že ano, jako publikum hledělo nahoru, jestli náhodou nepřiletí Superman, a ne, byl to Janek. A celý tenhle ten kaskadérský kousek se povedl na jedničku a stal se jedním z největších momentů festivalu. A by the way, my jsme u toho byli taky, Hit Radio Orion jako mediální partner vysílalo ze Štěrkovny celé sobotní odpoledne živě a vy jste byli u toho s námi. Tak děkuju za skvělou atmosféru a příště už jen čekáme, kdo přiletí na pódium vrtulníkem, anebo kdo nám takzvaně prokýchá Karlin vstup, která vysílala z našeho mobilního studia. Pojďme si to připomenout, bylo to celkem komické a docela mi to bavilo.
1: Je mě spousta skvělých kapel a interpretů, za malou chvilku už začíná zpívat Ben Kristoval a už se to tady jak k němu, k hlavnímu pódiu teda schází, jsou tady stovky, tisíce lidí. No a samozřejmě před námi další hosté, a třeba kapel Retro, Milan Báze, je tady zahrají.
0: Kája, prostě, kdo to tam kýchá?
1: To je prostě jak kapela Retro, jak by se neznal.
0: Tak na zdraví, a je to pravda.
2: Right about now, the funk's

0: opravdu nabušený. Věřím, že jste si ho užili na maximum a že si užijete i další hity. Do desítky a dalších zpráv bude jeden od projektu Peter Beach Project, chybět nebude ani Justin Timberlake a teď ani David Račák. Ten teda nebude zpívat, ten má pro vás taky něco malého z kultury.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Hledáte festival, kde si přijdou na své děti i dospělí? Pak si nenechte ujít Ladnou Čeladnou. Už 31. července a 1. srpna se malebná Čeladná promění v místo plné skvělé hudby, pohody a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na Olympik, Anetu Langerovou, Janu Kiršner, Kateřinu Marii Tichou a kapelu Benjis i další skvělé interprety. Chybět nebude dětská zóna, divadla, workshopy ani bohatý doprovodný program. Více informací a vstupenky najdete na webu Ladná Čeladná.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
7: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
6: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
7: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
8: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
9: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás plný stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Slavia Praha.
1: Orion.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zase energie a s ní Rehab in my head. My jsme Hit Radio Oreona, tady je nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska, který startujeme v Hulíně ve Vrchlického ulici. Pozor na nehodu mezi autem a dodávkou. Jdeme taky do Karviné, tady v ulici Karola Slivky došlo k nehodě dvou aut. Počítejte s možným omezením a ještě na výjezdu z Rokytnice na Císařov, to už je Přerovsko, se srazilo auto s nákladňákem. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
8: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
11: Máme 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Registrační značky by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě, místní části Tvrdkova na Bruntálsku, má nově opravené varhany. Nástroj patří k nejstarším varhanám dochovaným u nás v celém Moravskoslezském kraji. Jeho oprava stála zhruba 3 miliony korun. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
12: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropován na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
11: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
0: Dneska bude u nás na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech uvidíme na teploměrech hodnotu 15 až 19 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Orion.
0: A já v našem playlistu vidím třeba Davida Getu se Samem Martinem, anebo Damiana Davida, do vašich uší posílám.

Máte pocit, že ještě nejste úplně v takové té provozní teplotě, nejste v tom sami. Nevím proč, já jsem dneska vytuhl asi o 3:30 ráno, vstával jsem o 6:45. No, jestli jste víkend strávili třeba na Štěrkov na Open Music, kde se v sobotu pařilo dlouho do noci,

zabavák, ale životní za mě určitě strategie. Tak držím palce, co vám dnešní pondělí podaří přežít bez zívání, nebo alespoň bez usnutí na videoporadě. Je to nakažlivé, že to zívání, no? Tak za chviličku třeba Adele, opět a Radeček, ale teďka posílám Alvára Solera. A děkuju, že v 10.12 posloucháte Hit Radio.

0: nic nemá přehánět, hlavně takhle při pondělku v 10.22. Jsme Hit Radio Orion a doporučuji, sledujte náš Instagram a když se poštěstí, tak vás dostaneme na festival Hrady.cz. Jen pro info, Hrady přijedou zase po roce, jak do Hradce nad Moravicí, 14. a 15. a o týden později obsadí Bouzov, my jsme mediálním partnerem a rozdávali jsme lístky. No a pokud budete našim fanouškům na Instači, tak rozhodně si díky tomu můžete odnést minimálně dva lupeny. Ode mě za chvilku Guru Josh Project Infinity z roku 2008 a chybět nebude ani Leony. Pěkné dopoledne.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Milí Čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná Čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak nesejte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
3: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: To je.
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.
12: Hit Radio.
13: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Don't worry. Já možná bych ještě dodal be happy. No, don't worry, be happy. Ale to už tady kdysi dávno bylo. Když jsme u toho, tak jasně, že pro vás budeme mít i dneska Hit Radio Classic.

milénia. A to od 18 do 21 hodin. Tak si jeden hit dejme i teďka. Ať vás do té doby naladím i takhle dopoledne, protože dámy a pánové, přichází Sophie B. Hawkins a hit z roku 1994. Neuvěřitelné, řekli byste, že je mezi námi už 32 let? No, letí to.

0: Moravska, protože Dolní Životice se staly vesnicí roku Moravskoslezského kraje. Porotu podle všeho nepřesvědčily jenom upravené ulice nebo květiny v truhlících, ale hlavně silná komunita, spolkový život a taky to, že tady prostě držíme při sobě. Do soutěže se přihlásilo celkem kolik? 16? Ano, 16 obcí a právě Dolní Životice postupují do celostátního finále, takže ještě jednou velká gratulace, velký potlesk, no a jestli hledáte recept na úspěch, tak asi nestačí jenom posekat trávník před barákem, ještě je potřeba znát souseda jménem a občas mu teda vrátit tu učenou sekačku.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
6: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Troyer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Troyer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Troyer. Beskydy jako na dlani.
7: Hit Radio Orion.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: 40 částku u sjezdu na Dresice na 12. kilometru ve směru od Vyškova na Olmík bouralo auto, které skončilo mimo vozovku během vyprošťování auta. Počítejte s možným omezením, kolona by se tu tvořit neměla. A ještě Zlínsko, mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm, v napájedlech se srazil náklaďák s dodávkou. Místo je průjezdné jedním pruhem. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Ladná Čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
2: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
3: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
4: Jasně, já ti splním přání, trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
11: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Dobré dopoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Otrokovice čekají ve druhé polovině prázdnin nová dopravní omezení. Město opraví ulice doktora Edvarda Beneše a Havlíčkovu. Jde o ulice, které vedou přímo k vlakovému nádraží. Od 3. srpna stavaři obsadí ulici doktora Edvarda Beneše. Od 17. pak i Havlíčkovu. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Celkovou klasifikaci ovládl o 6 minut a 26 sekund před Remkem Evenepoelem z Belgie. Nejlepším z Čechů byl Matias Vacek, který skončil na 49. příčce.
0: Zítřejší počasí, ano, bude polojasno, přechodně oblačno na Moravě a ve Slezsku s teplotou do 25 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech do 20.
9: Hit Radio Orion.
0: A ještě hoďkou k tomu můžete fičet s Kubou. Přál bych si to, tak co, dáme to společně? Než půjdeme na oběd? Dáme, a to je s Alexem Warnem a nebo partičkou ATC, která v 11.02 hraje. The Kiss.

Moravo a Slezsko, dobré dopoledne, stále přeje Hit Radio Orion, 11.12, přesný čas a že jste sebou taky včera večer kvůli horku marně mrskali v posteli a nemohli jste usnout, zabrat, vytuhnout, no tak našel jsem tu pro vás pár tipů, které by mohly v těch tropických dnech, které jsou před náma, zabrat. Až to budete chtít večer zabalit, nakrájejte si na plátky okurku a přiložte si ji na oči. Prý vám to sníží tělesnou teplotu a oči uklidní. No a k tomu se určitě oblečte do fakt kvalitního pyžama, protože to mě překvapilo, spát na ostrov horku nepomáhá. No a nakonec myslete místo na ovečky na něco studeného, prý se ochladíme už tím, že si představujeme chladnější počasí, třeba sníh, sněhem zavalené pustevny, na strunné pivo, ale co? Nemyslíme, ta představa vás naopak z pelechu spolehlivě vytáhne. Dámy a pánové, rozhodně vyzkoušeno.

0: Laďte i odpolední vysílání, protože kolem 16:30 pro vás budeme mít vstupenky na koncert kapely Činasky, která zahraje už v pátek v Šumperku. Ty soutěže budou ode dneška do středy, no a pozor, ve čtvrtek a v pátek pro vás budeme mít lístky na pražský koncert Marka Ztraceného. Ten obsadí Letenskou pláň 7. srpna. Tak buďte ve střehu a prostě se díky nám běžte bavit. Gratis.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavba na klíč v Horní Mělení na Pardubicku za 1 844 500 korun. Zahrada v Oplocanech na Přerovsku za 350 tisíc. Rodinný dům v Lubech u Chebu za 3 399 900 korun. Byt 1 KK ve Frýdku Místku za 2 400 000 a pozemek v České Lípě za 1 122 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: MFK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

srovnání návštěvnických hodnocení znovu označovaná za nejlíp hodnocenou zoo zahradu v Česku. A navíc patří i mezi nejlíp hodnocené zoo na světě. Wow. Tak návštěvníci chválí nejenom zvířata, ale i prostředí, expozice a celkový zážitek. A víte, co je na tom nejlepší? Že to není soutěž ve stylu, kde mají nejroztomilejší, já nevím, třeba surikatu, ale hlasovali běžní návštěvníci. Takže pokud přemýšlíte, kam o práskách nebo o víkendu, který je pravda ještě daleko, vyrazit, tak Zlín je za mě sázka na jistotu. A jen tak mezi náma, ve zlínské zoo je asi jednodušší potkat slona, než najít někoho, kdo po návštěvě řekne suše takové to. No, tož ušlo to, no.

0: Lost Frequencies, Belgičan nabídl The Feeling, já nabídnu ještě Coldplay, See You, Swedish House Mafia tady budou, stejně jako DHT v romantice Listen to Your Heart. No a taky dneska po 12. vás neminou srdcovky, užijete si třeba dnešního oslavence Janka Ledeckého.
1: Je to tak dávno, co si modlil se.
0: Tomu je 64.

0: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skutry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa. Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
8: Mami, já chci hrát na klavír.
9: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudební fond CZ můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Hit Radio Orion.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: si náladu. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Novojičínsku u Hůrky ve směru na Vlčnov budou probíhat práce údržby. No a na Frýdeckém místecku v Jablunkově ulici plukovníka Velebnovského je uzavřena místní komunikace z důvodů prací na vozovce. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Jsi fanoušek Baníku Ostrava? Chceš mít stále místo na městském stadionu a jistotu, že se dostaneš i na vyprodaná utkání a navíc s velkou finanční výhodou? Pořiď si permanentku na Baník v klubovém fanshopu nebo v síti Ticket Live. Navíc dostaneš volný vstup na zápasy B týmu a na domácí zápasy MOL Cupu. Pořiď si výhodnou permici na Baník.
5: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 12 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké poledne. Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby. Kontrolují zhruba 400 úřadů, obchodních center a další budovy napříč celou zemí. Oznámení o výbušném systému přijala policie dnes ráno. Podle dosavadních informací výhrušku hodnotila jako nízkou. Nicméně ani tak situaci nepodceňuje. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví pak chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezóny svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. A teď jdeme k nám do regionů.
4: Na příštím ročníku festivalu Štěrkov na Open Music, který se koná na břehu jezera v Hlučíně na Opavsku, vystoupí například Jana Kirchner, AMT Smile a Horký žestýže. Pořadatelé to oznámili v závěru letošní hudební akce. Festival se uskuteční od 29. do 31. července. Letošní ročník opět spojil českou a slovenskou hudební scénu a byl opět vyprodaný.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Bude proměnlivá oblačnost, místy se mohou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky, odpoledne bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty až 25 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách kolem 16.

12 hodin, 2 minuty, ahoj! Je pondělí, pravé poledne a začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Jak se máte? Já doufám, že všechno v cajku, žádný extra problémy nebo nervíčky takhle při pondělku. Je. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás, po dvou týdenní dovolený vám přináším i trochu energie do pracovní morálky, no a tak to rozjedeme hned na úvod, jako za mladá, hele. Jako za mladá. Tohle je rok 1989, srdcovka s číslem 1 a něco, co vás fakt jakože napumpuje. Technotronic Pump Up The Jam. Co lepšího si přát na úvod srdcovek. Tak hezky pondělí. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where

0: Rok 1989, legendární Technotronic, Pump Up The Jam, srdcovka číslo jedna. Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 6 minut, já jsem Jirka Pelnář.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A mám pro vás ještě další 4 srdcovky, než si dáme to na vaše přání. A protože je dneska pondělí 27. července, tak bychom si mohli dát taky narozeninovou srdcovku. Dneska totiž sfoukne na svým narozeninovým dortu docela slušný požár Janek Ledecký. Doktor práv Jan Ledecký, ale my ho známe samozřejmě spíše jako muzikanta, fantastického skladatele. A člověka, který si říká Janek a ne Jan, i když Jan je teda jeho skutečné jméno. Každopádně je to úplně jedno. Pro nás Janek Ledecký je legenda. Když se řekne Janek Ledecký, jaká písnička se vám teď vybaví? Schválně, jo. Proklínám! Mě taky. Ale to si nedáme. Nedáme si Proklínám, dáme si něco trošičku rychlejšího. Je to strašně hezká píseň. Myslím si, že takhle na pondělní obědovou pauzu se hodí. Pokud jste ještě nešli na oběd, tak právě teď je ta nejlepší chvíle. A pokud se už chcete vrátit do práce, tak ne, právě teď si dejte ještě chviličku volno.

0: Trochu skotské energie teď na dnešní den. 12 hodin 14 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je to 20 let starý hit a podle mě tenhle hit přesně vystihuje naši dovolenou, takovou tu dovolenou, kdy jsme byli bezstarostní. To znamená, že jsme bydleli doma u rodičů, že jo, na mama hotelu. Máma prala, vařila a když se nám povedl víkend a ráno se probouzíme s kocovinou, tak táta vezme vysavač a už od 7 od rána prostě musí najednou luxovat celý byt. To jsme zažili snad úplně všichni. Krásná to doba a přesně The Fratellis a song, který jsme teď slyšeli, vystihuje takovou tu naši dovolenou, protože když už nám bylo třeba, nevím, těch 18, 19, 20, pořád jsme bydleli u rodičů a někam jsme vyrazili, tak to prostě byla vždycky jedna velká party a v hlavě jsme měli jenom... A to je celý. A tak si říkám, když máme ty dnešní srdcovky, pojďme zavzpomínat taky i na vaši dovolenou, kterou jste zažili, ještě ne jako rodiče, ale fakt v téhle jako krásný, řekněme, trošku pubertální době. Byli jste takhle někdy s holkama, nebo jenom s klukama, nebo s partou? My jsme jezdili v 19 lidech do Bibione. Byl strašný úlet. Druhý den nás normálně, jak nám chtěli vzít pasy, chtěli nás vykázat z celé Itálie, že už nás tam nikdy nepustí. Ale jsou to nádherný zážitky. Byl bych rád, kdyby mě někdo vyprávěl, moc si nepamatuju, ale to k tomu taky patří. Tak dejte vědět, 777 937 777, kam jste tenkrát jeli, kde to bylo, jaký to bylo a jestli se třeba ještě s tou partou lidí do dneška vídáte. To mě zajímá a my si dáme další takovou vyloženě letní věc, taky hodně prázdninovou, možná trošku víc nás zavede do našeho dětství, obzvlášť, jestli jste na kazetě v kazeťáku poslouchali Šmouly, tak tohle je ten originál. Mr. President a...
3: Yeah, yeah. Coco Jumbo!

0: Pátá srdcovka na Hitrádiu, Britney Spears, I'm Not a Girl.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 12 hodin 23 minut, WhatsApp Hitrádia je zase plný zpráv. Děkuju moc za to, že píšete na 777-937-777. Jedna rychlovka, před chvíličkou jsme hráli mistra prezident Coco Jumbo a to je hrozně hezký. Coco Jumbo se mi snad nikdy nesprotiví. A to je přesně definice těch srdcovek. To jsou hity, který slyšíte 10 let, 20 let, 30 let. Někdy je třeba neslyšíte celých těch 10 let a najednou někde zaslechnete a říkáte si, to je prostě pořád dobrý. Tak přesně to jsou ty hity, které hrajeme. Teď Britney Spears byla tou pátou srdcovkou. Britney Spears ještě v době, kdy teda byla strašně sexy. A přitom vlastně jako nebyla umělá, že jo? Dnešní doba, to už je v tomhle taky úplně jiná. Člověk se podívá na nějakou reality show. A nevím, já jsem viděl něco s nějakou růží a nevěstama a něco takového. A viděl jsem asi jenom 2 minuty. A ty tam byly takhle všechny ty holky. A ten frajer si má vybírat a já říkám, je to úplně jedno, ne? Kterou si vezme, jsou všechny úplně stejný. A tenkrát to prostě takový nebylo. No, jenže to je tenkrát. Teď jsme o 25 let úplně jinde, tak uvidíme, jak to bude dál vypadat za dalších 25 let. Nicméně, za chvíli nás čeká srdcovka na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, co by vám v pondělí udělalo radost, co byste chtěli slyšet. Těším se na váš výběr, dáme si ho za chvilku na Hitrádiu.
3: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
4: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
5: Stavebniny Janík.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Music.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Altropolis na Hit Radio. Shakira, je 12 hodin 34 minut, což je krásný, to je 1.24, tak to po sobě.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 1.24, 5, vlastně, 5 bylo srdcovek a teď ta šestá, taky je na vaše přání. Já jsem se ptal, co by vám udělalo radost. Díky za všechny zprávy, které jste poslali na WhatsApp Hit Radio s číslem 777 937 777. Bylo to těžké vybírat, ale na moji otázku, co by vám udělalo radost, tak Barče odpovídá, ahoj, mě by hrozně udělalo radost. Mbap od Hansen, srdcovka z mého mládí, která mi vždycky vykouzlí úsměv. Zdraví Barča. No tak Hansen, Mbap. Něco, na co my kluci jsme vlastně jako nikdy netančili a většinou jsme tak jako měli hlavu dolů. Ale jako proč ne? Jo, rok 1997, tři bráchové, nejmladšímu 11, druhýmu 14 a třetímu 16 let. Kdybych dělal blbý vtipy, tak bych řekl, že to byly tři panicové, kterým ležel celý dívčí svět u nohou, ale já blbý humor nemám, ten nedělám, že jo, takže to neřeknu. A pojďme si dát tedy dítě, puberťáka a puberťáka, který fakt jako dobili svět svým prvním hitem. A pokračovali dál, kde jim je konec, řeknu za chvilku. Teď Hansen.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 42 minut, pohodové pondělí, přeje Jirka Pelnář. Srdcovky nám pomalu, ale jistě končí. Srdcovka na přání dneska byla od Barči, Hanson Mbapp. Legendární hit z 90. let. A Barčo, teda musím takhle ještě ti poděkovat. Spousta dívek a žen napsalo zprávu na WhatsApp Hit Radia, že ti moc děkuje, že tohle je přesně ta srdcovka, kterou dneska potřebovali slyšet. Takže díky za tenhle výběr. I já jsem rád, že si vlastně udělala radost i ostatním našim posluchačkám. Díval jsem se, co Hanson dělají teď, tak skvělý na tom je, že i přesto, že vydělali jako strašně peněz tím prvním hitem a vlastně to klidně už mohli zabalit a jenom tak si užívat důchod, už vlastně jako ty doby, co ani nebyly plnoletí, tak oni pořád hrajou. Teď aktuálně, tak dokonce jsou i na turné. A když koukám i na jejich Instagram, který mimochodem sleduje víc jak 640 tisíc lidí, tak mají tady záznamy z koncertu a je tady dokonce i malá ukázka toho, jak vlastně tenhle legendární hit Mbapp zní teď, když ho hrajou. A hrajou ho akusticky, je to fakt jako hezký. Tady bude refrén, to poznáte. Hele. Má to pořád ten stejný vibe, je to jako super, takže tohle mě fakt jako těší, že to kluci nepověsili kytary na hřebík, ale že pořád pokračují dál a že vlastně pořád jako ta rodina drží pohromadě. Boží, za chvíli na Hit Radio Ale Farben bude taky Daša s hitem Austin, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy, abyste věděli, kde se co děje. Tak buďte s náma, buďte s Hit Radiem.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Hledáte festival, kde si přijdou na své děti i dospělí? Pak si nenechte ujít Ladnou Čeladnou. Už 31. července a 1. srpna se malebná Čeladná promění v místo plné skvělé hudby, pohody a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na Olympik, Anetu Langerovou, Janu Kiršner, Kateřinu Marii Tichou a kapelu Benjis i další skvělé interprety. Chybět nebude dětská zóna, divadla, workshopy ani bohatý doprovodný program. Více informací a vstupenky najdete na webu Ladná Čeladná.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Safari v Zoo Ostrava. To jsou tři výběhy, 6 hektarů a stovka zvířat. Nasedněte do Safari Expressu a vydejte se s námi z Afriky přes Perzii až do Indie. Jízdu mezi stády volně pasoucích se zvířat můžete zažít každý den od 10 hodin. Těšíme se na vás v Zoo Ostrava.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás plný stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Slavia Praha.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Kygo, posloucháte Hit Radio a pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální informace.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Prostějově, v Ruské ulici probíhají stavební práce a silnice je uzavřená. No a v Olomouci v Šubově ulici mezi křižovatkami ulic Chválkovická a Kubatová probíhají stavební práce. Počítejte s omezením. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
4: Jasně, já ti splním přání, trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
5: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Máme 13 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
10: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smlouvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energii bez daní.
9: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Dnes ještě může v Česku zapršet a teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Poté ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý už meteorologové slibují tropické třicítky a od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. A teď se podíváme k nám do regionů.
1: Bohumín na Karvinsku dokončil na hřbitově v Novém Bohumíně stavbu dalších 4 bloků kolumbárií. Přibylo tam téměř 100 schránek k uložení pohřebních uren, které si lidé už mohou pronajmout. Dosavadní kapacita kolumbária se tak zdvojnásobila. Stavba bloků začala letos v dubnu a město za práce zaplatilo 1,25 milionu korun.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Bude proměnlivá oblačnost, místy se mohou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky, odpoledne bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty až 25 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách kolem 16.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál, 1 hodina 3 minuty k tomu. Pokud jste se dneska vrátili do práce po dovolený, tak snad vás v práci kolegové přivítali s úsměvem a ne s takovou tou typickou, jak to říct slušně, prostě dobře, řeknu to, s takovou tou typickou větou. Tak co, odpočatej viď, to víš, to se někdo má, volníčko, podovolený, to se ti bude pracovat, že jo, plnej energie a tak dále, určitě to znáte sami. To je prostě jako věta, která absolutně nemá s realitou, s dovolenou nic společného. Znáte někoho, kdo si doopravdy jako odpočinul na dovolený? Teď to prostě nejde. A znáte někoho, kdo se těší do práce po dovolený? To snad taky ani není možný. No tak ať nebo tak, my jsme tady s váma. Mí kolegové, tak mi po dovolený dokonce tady připravili parte, takže já když jsem přišel, tak první co, tak jsem viděl svůj černobílou fotku na dveřích, tak hezký. Dal jsem to do storyčka na Instagram, tak kdybyste si chtěli pobavit na můj účet, můžete právě teď. Já vám dám další hity pro pohodovější pondělní odpoledne, za chviličku Poetika, teď One Direction.

0: or another.
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Na Hit Radio Dario G a Sunshine, jo, sluníčko, je léto, jste tým Azuro a Tropy, anebo máte radši podzim, mraky, déšť? Já to teda osobně mám radši mezi, ale... Jsem nachytal sám sebe, bavíme se prosím pořád o počasí, ano? Jak já se těším na středeční roletu dvojí smyslu, ale pojďme zpátky k počasí. Jak to teď vypadá u vás? Taky tam, já snad to ani nedopovím. Znova, jak to teď vypadá u vás? Jo, tady u nás u rádia je to jako kdyby venku někdo zhasnul, tma jako v pytli, začalo pršet, což je ale vlastně jako dobrá zpráva, protože to naše úplně vyprahlé Česko trochu dešťovky potřebuje. Jestli máte chalupu nebo rodinný dům a u něj máte trávník bez závlahy, tak asi víte, o čem mluvím, protože můj trávník je třeba úplně v, jak bych to řekl slušně, takhle. Fotbalový trávník se seká do tvaru čtverců a já mám můj celý trávník na jeden velký kosočtverec. Jo, vysušený, bolí to, když jdu po něm bosu nohou. Místama vlastně už tam ani ta tráva není, už je tam jenom hlína, prostě jako fakt špatný. A to nás čekají další tropy a venku zase 35 stupňů, což víme, že na tom sluníčku to může být ještě o pár stupínků víc, tak mě napadá, že bychom si mohli vlastně dneska udělat takové malé zahradnické okénko, co? Víte, jak s tím bojovat? Nebo má to vlastně jako cenu s tím bojovat? Dá se ten trávník ještě zachránit? Jsem 100% nejsem jediný, kdo tohle teď momentálně řeší. Někdo už možná vystavil i parte svýmu trávníku, tak jestli jako víte, jestli jste v tomhle zběhlí, dejte nám nějakou radu. Klidně můžete poslat hlasovku na 777-937-777 nebo klidně jenom zprávu na WhatsApp Hit Radia. Jestli máme být v klidu, jestli se to třeba samo nějakým způsobem zlepší, a nebo co máme dělat. Díky moc. Tuhle radu si dáme už za chvíli, do té doby například Imagine Dragons, jsme Hit Radia.

0: Alexe Burn na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Máme tady takové malé okénko pro zahradníky. Jestli v téhle době a tohle léto řešíte problém, že máte zahradu úplně v háji, že prostě trávník je spálený a tak dále, tak máme tady pár tipů z WhatsAppu Hit Radio z čísla 777 937 777, co s tím dělat?
1: Statek. Jednu část udržujeme tak nějak kvůli tomu, že je potřeba furt, aby jako lidi, když je okolo plotu, tak to známe všichni. Ale druhou část jsme se rozhodli nechat prostě tak, jak je. Máme tam spoustu zvířat, tak u všeho, jediný, kdo se tam o to stará, jsou dvě ovečky a je to úplně celý zelený. Takže za nás nesekat. Mají přijít cuka, nesekat, no, chvilku nechat přerostou trávu a všechno bude zelený. Mějte se hezky.
0: Díky moc, to byl Jirka. Říká tady nesekat, což je mimochodem rada, která přišla asi v každé zprávě. Kdo nemá umělou závlahu, tak se může jenom modlit a hlavně to nesekat, jinak se to spálí a můžeme po letě znovu sázet znova. Tak děkujeme za tuhle radu. Malý zahradnický okénko je u konce. My pokračujeme dál, za chvíli to Model nebo Ella Henderson a Rudimental. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kirchner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
5: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
6: Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: No, my jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme s sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic a oni. Tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion, a já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu, od 6 do 9 s Michalem a

Adele, Another Love. Je 13 hodin 37 minut, s vámi Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. No, tam se, bojíte se žraloků? Jasně, tak jako kdo ne, že jo? A co želvy? Ty vám nahání hrůzu? Ne? Měli by. V Chorvatsku už pokousali několik turistů. A není to vtip, jo? Mořské želvy tam útočí na turisty, což je teda vtipný, protože na souši jí utečete jako nic, že jo, ale v moři už je to prostě jako jiná písnička. A není to jenom Chorvatsko, dokonce další záběry se už objevily třeba i ze Zanzibaru. Já si pamatuju, že my jsme v Egyptě s želvama plavali, i jsme je dokonce krmili a i přes zákaz se pár jedinců pokusilo tu želvu pohladit, což se jako normálně tam teda jako podařilo. Tak to vypadá, že teda v Chorvatsku a nejenom tam už toho mají želvy plný zuby a tak nastavili nový pravidla. Tak jenom bacha na to. Jestli se chystáte k moři a šnorchlovat, je možný, že na podobnou ninja želvu můžete narazit i jinde, tedy než jenom na Zanzibaru anebo v Chorvatsku. Dávajte na sebe pozor a my si dáme další hity. Za chviličku Pokáč a jeho Solitér, teď Anastasia.

0: A Jazzy, ten solitér. Páni, solitér, to je snad nejhranější videohra z 90. co naši tátové hráli. Taky si toho vybavíte? Svýho tátu, jak sedí u počítače, u té 386 a skládá karty ve sloupcích? Jo, tenkrát to byla prostě úplně jiná doba, to ještě byly videohry, které byly na počítači na diskety, dneska už ty děti ani neví, co to vlastně ta disketa je. No, my se do této doby vracíme každý den ve 12 hodin od pondělí do pátku tady na Hitrádiu v našich srdcovkách Hitrádia a potom také mezi 18. a 21. hodinou, takže dneska večer opět 3hodinovka hitů z legendární doby a zároveň legendárních hitů z legendární doby. Bude to teda, jak se říká, legendární. Už dneska večer mezi 18. a 21. Hit Radio Classic. No a do té doby my si dáme například Naughty Boye, nebude chybět ani Mark Ember, už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
2: Milí Čeladňané, i vy přes polní. Náš rodinný festival Ladná Čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak neseďte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
3: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
4: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
5: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
6: Přijďte si užít podvečerní Zoo Ostrava. Během prázdnin jsme prodloužili otevírací dobu až do 20 hodin. Poslední vstup do areálu je možný v 18 hodin. Více na www.zooostrava.cz. Těšíme se na vás.
7: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.

0: Humtrix s hitem Golden ve 13 hodin 58 minut. Za chviličku na Hit Radio nejnovější zprávy. A jestli máte rádi takové ty nebeské podívané, no tak tento týden si přijdete na své. Čeká nás další historický okamžik, čeká nás částečné zatmění slunce. Podrobnosti ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Ostravě v Polance v ulici Kpile probíhají stavební práce, počítejte s omezením. No a na Novojičínsku ve Studence v ulicích Doroňova a Družstevní probíhají stavební práce, počítejte s omezením. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Toto je...
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Jasně, já ti splním přání, trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
17: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
18: Je 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Registrační značky už by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži ale vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska. No a teď jdeme ještě k nám do našich regionů.
1: Na příštím ročníku festivalu Štěrkov na Open Music, který se koná na břehu jezera v Hlučíně na Opavsku, vystoupí například Jana Kiršner, IMT Smile a Horký žestýže. Pořadatelé to oznámili v závěru letošní hudební akce. Festival se uskuteční od 29. do 31. července. Letošní ročník opět spojil českou a slovenskou hudební scénu a byl opět vyprodaný.
19: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Bude proměnlivá oblačnost, místy se mohou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky, odpoledne bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty až 25 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách kolem 16.
19: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio, doufám, že máte dneska dobrý den. Zároveň tím, že je pondělí, tak to může být hektický i přesto, že jsou prázdniny. A pokud dneska máte pocit, že pořád jste o nějakou chviličku zpátky, že pořád jenom nestíháte, že to všechno tlačíte před sebou a nedali jste si dneska po ránu ani snídaní, tak tady máte ode mě jednu dodatečnou snídaní. Deep Blue Something, snídaně u Tiffanyho, hit číslo 1.
19: Hit Radio Orion.

0: Blue Something a snídaně u Tiffanyho. 14 hodin 6 minut posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože je pondělí 2 odpoledne, tak tady máme náš pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát...
1: Vědci
0: tvrdí, že více mužů v roce 2026 randí pro klid a ne pro krásu. Co to znamená? To přesné číslo, který uvádí, je, že 95% chlapů dneska tvrdí, že je pro ně duševní pohoda a duševní krása víc než ta krása fyzická. Jinými slovy, že radši půjdou na rande s holkou, která je v pohodě, než že je krásná. Je to tak? A nebo to tak není? Jak to máme v Česku? Co si o tom myslíte, holky? Z vaší zkušenosti, jo? Chlapi, taky. 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Rádia. Chci vaše názory. Mají to hezký holky v dnešní době teda opravdu tak těžký? Možná, že pokud jste single, je to kvůli tomu jenom, že jste až moc krásná. I to je taky možnost. Uvidíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne. 777-937-777.

0: Alan Walker na Hit Radio ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady pro dnešní den další téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 95%, což je velmi vysoké číslo, 95% chlapů v Česku teď v roce 2026 hledají ženy podle toho, jestli jsou v pohodě a ne podle té vizuální krásy. Co si o tom myslíte? Je tady na čase kouknout se na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777. Za mě určitě jo, krása časem vyprchá, ale ženská, co je v pohodě, má smysl pro humor a nedělá zbytečný drama, vyhraje na celé čáře. Další, nemyslím si, chlapi sice říkají, že chtějí pohodářku, ale stejně se nejdřív otočí za tou krásnou, až potom řeší, jaká je a často mají i zlomené srdce. Dobrý, píše Katka mimochodem z Liberce. Je to půl na půl, přitažlivost je důležitá, ale když je holka protivná, tak je krása úplně k ničemu. Pohoda doma je mnohem víc. Zdraví Honza. Jako chlap říkám jasně ano, radši průměrně hezkou ženskou. Ježiš, to zní strašně. Průměrně hezkou ženskou, se kterou je sranda a klid, než modelku, co se pořád hádá nebo řeší kraviny. Davide, díky za tuhle zprávu. Se omlouvám. Průměrně hezkou ženskou, ono je taky jako, co je vlastně jako krásná žena, že jo? Chápu. Další zpráva. Odpověď na tuto otázku se bude měnit asi s věkem. Čím starší muž a vlastně i žena je, tak ta krása nebude na prvním místě. Důležitější jsou hodnoty. Ale pokud je ten člověk k tomu ještě krásný nebo atraktivní, tak je to vlastně bonus navíc. Ano, my tomu říkáme jackpot. Zdraví Markéta, 25 let už vdaná. No, tak zatím mi to teda nevychází, že by 95% bylo to číslo, které nám tady udávají
1: vědci.
0: Tak uvidíme, jestli budou mít pravdu, dál ještě můžete psát, a to na 777 937 777.

0: Verona a její nekonečný den, jinými slovy to takový jak každý typický pondělí, 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: Téma pro dnešní den bylo, že 95% chlapů, aspoň to tvrdí
1: vědci,
0: tak v roce 2026 hledají ženy, co jsou do pohody a ne podle jejich vizuální krásy. Myslel jsem si původně, že to bude prostě jako automaticky bullshit, ale vypadá to, že podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777, tak
1: vědci
0: asi opravdu mají pravdu. Rok 2026, takový asi opravdu je, i když je pravda, že ze zkušenosti víme, že se chlap vždycky za tou hezkou holkou otočí, ale už víc myslí na takovou tu duševní pohodu, na to, jaký to bude za dalších 5, 10, 15 let, že chtějí mít doma víc jako klid. I když já si stejně myslím, že my, co už jako nějakou dobu jsme v tom svazku, tak víme, že je úplně jedno, jak ta naše polovička vypadá. Pokud člověk chce mít doma klid, tak má jenom jednu jedinou možnost a to je, že buď bude mít pravdu, anebo bude mít klid. Tam nic mezi. To je ale zase už na jiné téma. Každopádně, dámy, pokud vás trápí, že jste single, tak je to jenom proto, že jste až moc krásné. Takže zkuste, když potom půjdete někam do baru, se maličko jako, pokud to vůbec půjde, méně zatraktivnit a třeba to nakonec vyjde. Držím palce. Velmi zajímavý průzkum na pondělí. Jsem zvědavej, o čem budeme mluvit zítra v našem pořadu Pravda nebo Bullshit ve 2 hodiny odpoledne tady na Hit Radio.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
3: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v Železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve Vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v Hasičském muzeu města Ostravy.
2: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
3: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio ve 14 hodin 35 minut. Kdybyste šli dneska do obchodu a potřebovali byste zeleninu a nebyla by tam ani jedna jediná okurka, tak za to můžou holky. Je to tak? Je to nějaký nový trend asi, který viděli teď na sociálních sítích. Já jsem před malou chviličkou, tak jsem o tom se dozvěděl poprvé. Slyšel jsem to, holky se o tom bavili v kuchynce, že prostě jdou si koupit salátovku a že večer budou používat salátovku. Tak jsem jako zůstal stát, chvilku jsem jako poslouchal, že jo, protože tohle mě fakt zajímá. Je to o tom, že si prostě tu salátovou okurku nakrájíte na kolečka a když jsou fakt velký tropy, tak před spaním si dáte na víčka a prostě normálně usnete. Tak já si pamatuju v Pretty Woman, tak tam bylo, že přece ležela ve vaně a měla takhle jako kolečka okurky na očích, tak je to prý z toho důvodu, aby se vám nevysušovaly oči a abyste byli krásný ten druhý den. Takže, takže zajímavý. Já jako typický v hlavě puberťák, když jsem slyšel holky, že si tam jdou povídat o salátovkách, tak jsem měl v hlavě úplně jiný příběhy, je teď možná taky chlapi, že? Tak je to jenom o té kráse, no. Takže asi budou vykoupený salátovky, no. Teď Blink 182.

0: Společný duet Evy Farné a Miraje Navrátila. Vzpomeneš si, ve 14 hodin 41 minut. My si taky vzpomínáme i na naší odpolední show. Po víkendu jsou zase zpátky. Dneska mezi 15. a 18. s vámi budou opět na Hitrádiu, takže se dozvíte všechno zásadní z našeho regionu, zažijete taky spoustu legrace. No a já se na vás budu těšit opět zítra ve 12 hodin tady na Hitrádiu, kdy nám znovu začnou naše oblíbené srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hitrádio. Zítra v pravé poledne tady naslyšenou a dneska od 15. dál pokračujeme s odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: Je úplně jedno, jaký je dneska den, důležité je, že je léto a že Vánoce opravdu nejsou za dveřmi.
3: Za pár týdnů už to nebudeme moc říct, tak ať prší nebo je vedro, pojďme si to léto užívat, dokud to ještě jde.
2: Ať si pak můžeme říct, že jsme si ho užili, až začne na podzim přituhovat.
3: My vám to budeme připomínat zase od 15 do 18. Ahoj.
1: Hit Radio Orion.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam budem.
8: Přestaň, chtěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: asi.
1: Místo do papule mi to vletělo úplně celé na triko.
0: Tak zdraví vás Michala Čuník naproti Evelína. A míříme na silnice. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Přerově. Jo, sundáš si triko, počkej, to jsem... To si teď nesundávě, aby se nesoustředil. V Přerově v ulici Kočíře došlo ke střetu osobního auta s nákladním a blokovaný jeden pruh. Pozor tady, v Ostravě Svinově v Bílovické ulici mezi křižovatkami s ulicemi Navrátilova a Leopolda Kříže probíhají práce na silnici, projíždí se tady Kyvadlově. Pozor tady, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Mami, já chci hrát na klavír.
4: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Jsi fanoušek Baníku Ostrava? Chceš mít stále místo na městském stadionu a jistotu, že se dostaneš i na vyprodaná utkání a navíc s velkou finanční výhodou? Pořiď si permanentku na Baník v klubovém fanshopu nebo v síti Ticket Live. Navíc dostaneš volný vstup na zápasy B týmu a na domácí zápasy MOL Cupu. Pořiď si výhodnou permici na Baník.
7: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: Máme 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Řada lidí dnes pracuje z domova. Důvodem je výhruška o nastražení bomby, kterou od dnešního rána prověřuje policie. Postupně kontaktovala úřady, obchodní centra a další budovy napříč celou zemí. Jednou z nich bylo i sídlo Ministerstva životního prostředí v Praze. Žádné výbušné zařízení se ale v objektu nenašlo. Letiště Václava Havla letos za první pololetí odbavilo přes 8 200 000 cestujících. Meziročně je to skoro o 6% více. Nejčastěji se z Prahy létá do Velké Británie. Od začátku roku tam zamířilo přes 1 000 000 lidí. Následuje Itálie a Španělsko. Obrovský úspěch slaví čeští středoškoláci. Z Mezinárodní biologické olympiády v Litvě dovezli kompletní sadu medailí. Vůbec nejlepším Evropanem celé soutěže se stal Jan Beránek z gymnázia v Liberci. Letošní olympiády se zúčastnilo přes 300 soutěžících z téměř 8 zemí. A závěrem ještě fotbal. Úvodní ligové kolo dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak budou chtít potvrdit roli favorita. Úvodní hvist dnes zazní v 18 hodin.
2: Počasí v 5 slovech.
1: Od zítra začíná letu přituhovat.
2: Hit Radio Orion.
1: Mě to pobavilo ten hvist prostě.
0: Od léta, od zítřka začíná létu přituhovat.
1: No, bude to zase si... nad 30. No.
0: Jo, to si máme vyložit tak, že se zase budeme péct.
1: Jo.
0: Já se těším.
1: No, to bude ale takové to pečení, víš, není to úplně zdravé.
0: Já vím, že ne. Každopádně, my se za moment vrátíme k víkendové štěrkolné Music Open a taky vám řekneme, proč byste si měli... Hit Radio. Pardon, uklidit kolem baráku. To je taky důležitá zpráva.
1: Nechci slyšet, ne, kolem baráku strašný bordel.
0: Počkej, ještě nachytají, budou o tom

0: from the Bram. Jsou songy, které se ohrajou. Tohle rozhodně není jeden z nich.
1: My vás zdravíme z odpolední show na Hit Radio Orion. Já jsem tady nedávno mluvil o tom, že diskuze na Facebooku jsou jedna velká žumpa a že ve čtvrtek se mi potvrdilo, že za reálnými příběhy a reálným životem musí člověk vyjít opravdu do ulic. No? Já jsem si cestou z rádia zastavil, představ si, před obchodem a teď sleduju, jak se na mě paní vedle, které jsem zaparkoval, hezky dívá, že se jí pousmála, pak si říkám, možná mě poznala z rádia, hned na to si říkám, pro Diego Michale, nikdo tě nezná, val nakupovat. Vrátím se k autu a tam normálně vzkaz na účtence za klikou, zabalený do sáčku, aby nezmokl ten vzkaz. Díky, že mě vždycky v rádiu rozesmějete. To tam stálo, jo. Co více člověku udělá den, co více nám řekne, že to má smysl. Já samozřejmě té paní moc děkuji i takhle přes éter, i za Evelínu, protože je to naše společná týmová práce, že jo?
0: Já toho rozhodně dělám víc. Ale jak jsi říkal, že tě paní poznala, mě se jednou stalo něco takového, jsem bydlela v Opavě v baráku, kde byly dřevěné schody, jo. A chodila jsem jako ještě na ranní show. A byl tam pán, vždycky se na mě tak díval a furt se za mnou otáčil a já jsem si říkala, co je to zase.
1: Jsem neuměla chodbu nebo co?
0: Jsem za hvězdu nebo co? A pořád na mě koukal a jednou mě zastavil a to jste vy. A ano, to asi ta z toho rádia. To jste vy, co tady ve 4 ráno dupete po těch schodech jak slon, já už jsem se půl roku nevyspal, takže to mohlo, toho se taky mohlo stát.
1: Vytřete chodbu a nemelte ty hovadiny.

0: a data, pokud nemáte data, nevadí, nás můžete poslouchat i tak, doufám, ne? To naladí, že bez internetu, bo ne?
1: No, tam, kde jsou vysílači, tam jo, jinak na Zélandu si ty data radši obstarejte.
0: Jo.
1: Ale co je důležité, proběhla štěrkovná Open Music, že jo? Udržitelnost, naše mobilní studio, hudba, jídlo a pro boha taky létající Janek Ledecký. Pojďme to laskavě rozebrat, protože... Moment, rozburka.
0: Protože Janek letos děsně překvapuje, jo.
1: Mimochodem dneska má narosky.
0: Všechno nejlepší. Člověk by řekl, že si už bude jako jen tak brnkát a mít klidné, že by byl nějak starý, to ne? Ale on nám místo toho letos nadělí song s Řezníkem a na Širkovnu přiletí, pardon.
1: Jako halo, všímáte si tady, že je to takový nový trend? Ve světě je to úplně běžné, u nás to v podstatě naplno odpálila ve velkém Eva Farná, ale kdo by typoval, že na Jeřábu přiletí ještě z Akrobaty Janek Ledecký, jak zvedne ruku?
0: No,

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
4: Přijďte si užít podvečerní Zoo Ostrava. Během prázdnin jsme prodloužili otevírací dobu až do 20 hodin. Poslední vstup do areálu je možný v 18 hodin. Více na www.zooostrava.cz. Těšíme se na vás.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Je pondělí, k tomu taky Bruno Mars a Rosie na Hydrádiu Orion a pěkný pozdrav od Michala a Eveline.
1: A teď už ta zpráva, kterou nedostanete z hlavy, i když kdyby se to stalo, vůbec ničemu to nevadí.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Samice holuba neumí klást vajíčka sama. Musí u toho vidět vždycky samečka. Pozor, když není po ruce, lze ji jednoduše obelhat zrcadlem. Prosím vás, má tady někdo holubník, že bychom si tuhle zprávu hned jako ověřili, že byste nám to potvrdili? Ale rychle, jo, protože ta zpráva je podle mě tak zbytečná, že za 3 minuty nám to bude úplně jedno.
0: Jsem moderovala v Mniší u Kopřivnice, tak tam byli holubáři, jsem se jich mohla zeptat, bych věděla.
1: No.
0: Co vydržíš do příštího roku tam moderovat?
1: Nevydržím, přestává mě to zajímat za 3, 2, 1.
2: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: I Have Power Over Me na Hit Radio Oden právě teď skončilo.
1: My jsme se tady bavili o tom, že na Štěrkovně válel Janek Ledecký a protože Martinov, kde bydlím, je hned vedle a my jsme ho měli na našich slavnostech, už to u nás zná i jeho harmonikář, který si v pátek odskočil ze Štěrkovny k nám do místního spůdky a zašel tam normálně bavit lidi písničkama.
0: Jo,
1: fakt to bylo super a pozor, v ten moment plot twist. Okolo projíždělo Google auto.
0: Takže které... teď to bude vypadat, že to v Martinově opravdu žije.
1: Přesně, fotilo okolí, takže co? Michal se zvedl a mával, i když věděl, že mu Google rozmaže ksicht.
0: Ale ruce nechá.
1: Ta message je jasná. Ostravu brázdí Google Street Auto, tak si ukliďte okolo baráku, ať nás třeba v Japonsku nepomluví.
0: Nebo na Havaje se budou dívat na Havířov, místní část Šumbárko.
1: No.
0: Tak si řeknou, to není tak hrozné, jak se říká.
1: Přesně. Je to tam krásné, pojďme se tam podívat. Tak a je to tam i bezpečné.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
11: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás plný stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Slavia Praha.
12: Hit Radio Orion.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: tohle byly Jeleni, na nich taky rozhodně něco je a jejich všude zdejší na Hit Radio Orion.
1: I tady čtu, že nám SPZky budou posílat i do vídejních boxů. A já jsem zrovna nad SPZkama po cestě z práce minulý týden přemýšlel. Existuje ještě jiná země, která v nich má tak pitomý systém jako my, jakože tam byly první kraje, teď už je vlastně úplně jedno, co tam máš, protože si můžeš nechat SPZku předchozího majitele, třeba s hradeckou SPZkou, víš, můžeš jí mít na přání, taky pro elektromobily, ale aby člověk teď poznal, odkud kdo je, to už jaksi nemá šanci.
0: Přitom a potřebuješ to, bylo, to jako...
1: No, kdysi to bylo důležité, když bylo na značce KY, tak zvěděl, že máš být ve střehu, že ten člověk asi na křižovatkách nebude úplně doma.
0: A co to je KY?
1: No, to nemůžu říkat, to byla Karviná kdysi, no.
0: Zas je to asi dobrý pro ty, co přijedou z Prahy a parkujou v Ostravě, že?
1: Tak nový Čín na tom taky nebyl úplně nejlépe a možná je to nakonec vlastně dobře, že už člověk nepozná, kdo odkud je.
0: Co tam mám, já ani nevím. Já si dokonce myslím, že mám pražskou SPZ.
1: Máte asi auto na operák, ne?
0: Tak to bude pražská.
1: Jsou takový ti, no dobře.

0: zakončuju tuhle hodinu, nebo takhle. Zakončují jí hodiny, že jo? Protože už je prostě 15.50.
1: No good lord, to už bude 16
0: přesně,
1: hodin.
0: Ano, budou 4, jdeme na cesty.
1: Pojďme, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D1 na 343. kilometru. Směrem od Ostravy na Olomouc probíhá oprava poškozených svodidel v levém pruhu. Zpomalte tady. A pozor, Ostrava Svinov v Bílovecké ulici mezi křižovatkami s ulicemi Navrátilova a Leopolda Kříže. Tady se pracuje na silnici a jezdí se Kivadlovi. I s tím počítejte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
7: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
8: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
9: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez nutnosti návštěvy úřadů. Posvětila také mimo jiné doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a na výdejní místa. Novelu teď dostane k projednání sněmovna. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasažené oblasti Gironde ve Francii. Čechy, kteří se tam nacházejí, pak prostřednictvím systému Drost vyzval k okamžitému odjezdu. Pro Francii je v něm aktuálně zaregistrovaných bezmála 320 Čechů. Tam, kde se nemoc nedá vyléčit, tam přichází paliativní péče. Tu v Česku čekají velké změny. Přichází totiž nová strategie, která má celý systém tohoto specifického oboru zlepšit. Co všechno zahrnuje, vysvětlí mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
12: Strategie počítá s rozvojem specializované i obecné paliativní péče, lepší koordinací zdravotních a sociálních služeb, podporou domácí a komunitní péče, systematickou podporou rodin a neformálních pečujících i dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků.
0: Demografický vývoj ukazuje, že paliativní péče bude v příštích letech potřebná pro stále větší počet lidí. Tenistka Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku. Poskočila o jedno místo a nově je na 25. pozici. Nejlepší Češkou zůstává šestá Karolína Muchová před sedmou Lindou Noskovou.
1: Profesionální Bára a teď už profesionální Evelína. Ale počasí.
13: Ráno bude zítra polojasno až jasno, přes den se může udělat oblačno, večer už se ale v úterý na Moravě a ve Slezsku vyjasní. Nejvyšší teploty si zítra sáhnou i na 30.
1: Yes!
10: Hit Radio Orion.
13: A pak to půjde prudce nahoru.
1: Se ti moc povedlo.
13: Stejně jako naše dnešní nálada, že jo? Že všech nálada jde dneska prudce nahoru.
1: Přesně, ta pondělí, než nám v úterý spadne řetěz, ne?
13: Řemen,
1: ale to se nestane, jo. Pojďme dál, Baník o víkendu porazil Zlín. Říkám si, nezavoláme do Zlína trošku vytrolit naše kolegy, dokud teda Baník vyhrává?
13: Rozhodně, dokud to jde, pojďme do toho.

0: stanice, se kterou trávíte vaše odpoledne. Michala, Evelína jsou za to moc rádi, to jsme my. A tohle byl taky Alex Vodena, ten by si taky nestěžoval. Baník nám dovezl ze Zlína výhru. Už dlouho takhle hezky, sezónu nezačal, takže škrtáme takové to první vyhrání z kapsy, vyhání to už neplatí.
1: Pak je tady spousta informací, kdo jak hrál, co se v tom zápase dělo, ale na to my jsme dvě kopita, takže vám radši řekneme jenom výsledek. 0-1. Ale co bychom se tady namáhali, kolegové Pavel a Šárka z Hitrádia Zlín, tu prohřičku určitě sledovali za nás. Hezké odpoledne, ahoj!
2: Nazdar, děcka, a teda gratuluju, bohužel, no.
1: Ježiš, co tak skleslé.
3: Nejlepší fotbalový tým na planetě Zemi.
1: Ano.
3: Všetci zlínští.
1: No, a vám došla nit, nebo co?
2: Ale prosím tě, tak jako přesně my jsme věděli, že Baník neumí ty starty sezony dobře, tak my jsme si prostě řekli tady u nás ve Zlíně, že vám to jako necháme, abyste teda jako neměli jako zase...
3: My jsme viděli ty fanoušky, jak přijeli, jak byli smutní, jak říkali, my zase jdeme na porážku.
2: Přesně.
3: A my jsme řekli, hele, tak jim to dejte a klobásu na cestu.
1: Pozor, začíná kvalitní rozborka. Takže bylo to 0-1, to znamená, že se hrálo u vás, že? Ta první nula, zopakujme si, ta je vaše. Takže co? Blbej den, zima, špatný trávník, nebo jste nám to fakt jako chtěli nechat, ale to nedělejte, z toho už se nevylížete.
2: Ten váš gól byl naprosto laciný, taková nějaká tečovaná hnusná střela, úplně vůbec bych to ani nenazývala gólem, jako jo.
1: A my jsme dali gól?
2: Na to už se historie neptá, no, tak byl prostě ošklivý ten gól, ale tak jako uznali ho, tak fajn, no.
1: To jsme docela zabrali, protože my docela často jako jedeme na vlastňáky, víš? Jsme se takhle zachránili třema vlastňákama, tak to jako hoši vám něco i ukázali.
0: Tak děkujeme, že jste se nechali veřejně ponížit a mějte se hezky.
1: Jo.
3: My jsme se rádi dívali na Baníkovce, to vypadalo, že jsou na taneční soutěži než na fotbale, ale pěkný to bylo.
1: Ale nebyl to poslední vzájemný zápas, ještě se potkáme.
0: Čau.
2: Tentokrát to bude naště, to si píš.
1: Píšu. Určitě si hned. Čau.

0: praxí nám unikne málo kdy něco.
1: Nepravda.
0: Čtvrt na pět už bylo, snad vám to šlape. My jsme se tady před chvílí bavili o tom, že Baník to nám dal Zlínu, jo. Dařilo se mu hnedka ze začátku. Já jsem, by the way, úplně náhodou odposlechla rozhovor dvou chlapů, když jsem dávala v Ově na parkovišti děcko do auta, jo.
1: Se skamenělá poslouchala, že?
0: No, tak se jako, oni to bylo rychle, oni si bavili o tom, že mu fandí, ale že je možná docela škoda, že nespadl do druhé ligy. Že by je ty zápasy Baníku hrozně bavily, že by na ně chodili a dívali se, jak Baník každému okresnímu přeboru nakládá, jo. Ježiš, já bych jim normálně přemluvila, ať mi to dají na mikrofon, a to zrovna jsem neměla u sebe. Tvoje přenosné mikrofony.
1: No, píše nám Lukáš, že Baník ho naučil jednu věc. Nikdy neprodávat permici. Člověk nikdy neví, jestli za rok nebude slavit nebo brečet. Prostě na Baník nejsou potřeba nervy nebo, a ty odevzdáš už při nákupu permanentky. Počkej, jsem nepochopil. Jsou potřeba nervy, ale ty je odevzdáš už hned při nákupu permice.
0: Tak, když je máš, odevzdáš, jak ji kupuješ.
1: Hezky,
0: díky, Luke.
1: Pravda, amen.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
3: Jasně, já ti splním přání, Trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Hit Radio. Když jedete na dovolenou,
9: volám, volám, volám.
8: Nebo trčíte v dopravní zácpě, rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Hlavou proti Evelíně.
1: Hlavou proti Evelíně.
2: Jeden nádech, jeden výdech a je tady další kolo Hlavou proti mně.
3: 5910010001, to je číslo sem k nám do studia. O co hrajeme, Evelíno?
2: 31.7. budou v Šumperku Činasky a právě tady pro vás máme dva lupínky.
3: Dva lupínky, 31.7. a už nám někdo volá. Hezké odpoledne, kdo tam? Výborně, to jsme zrovna nechtěli slyšet tohle jméno. Činasky v Šumperku a číslo do studia 5910010001.
2: Miluju koncerty Činasky, jsem jako, není to sice moje nejoblíbenější kapela, ale vždycky zní úplně nejlíp, jak jako málo kdy kde slyšet.
3: Fakt?
2: Živě, úplně, oni jsou živě lepší než, jako, než na hraní.
3: Tak kdo by si chtěl ty Činasky užít? Dobré odpoledne, kdo tam?
4: Zdenek.
2: Ahoj Zdenku, odkud voláš?
4: Z auta.
2: Je, tak to je fajn, miluju to v autě. Nachází se to auto někde na Moravě a ve Slezsku?
4: Ano, ano, v Olomouci.
2: A kdybys volal od Milenky, tak to taky takhle řekneš? Od Milenky.
3: Jo. Co by neřekl? Je to bourák. Hele, Zdenku, do Šumperka, co by kamenem dohodil z Olomouce, takže ty lístky by padly na úrodnou půdu. Co ty na to?
4: Ano, ano.
2: Tak jdem na to. Dvě otázky pro mě, dvě pro tebe. Rychlá blesková odpověď. Kdo začne?
4: Tak ať... Přenechám asi.
2: Dobře, tak jo. Beru
3: přenech,
2: to.
3: Ale lístky už ji nenechávej, jo. Evelíno, která zpěvačka naspívala hity Nebe a Nelítám nízko?
2: Anaka.
3: Dobře. Zdenku, jaké moře omývá pláže Barcelony? Můžu ti trošku napovědět, je to stejné moře, jako je třeba v Itálii nebo v Řecku. Zkus, pojď.
4: Tiché asi.
3: Středozemní. Evelíno, co znamená zkratka STK?
2: Co, jako přímo, ne, to nedám, ne, nevím.
3: Stanice technické kontroly. Tak Zdenku, teď to můžeš srovnat, jo? Paella je egyptské jídlo, ano nebo ne?
4: Jo, můžete to zopakovat, co neslyšel?
3: Paella je egyptské jídlo, ano nebo ne?
4: Není.
2: Není, je španělské.
3: A troufneš si, no, Evelína už to řekla, španělské. Dobře, tak přátelé moji, 1-1, dáme si rozstřelovou otázku. Evelíno, kolik let měla nejstarší kočka na světě podle Guinnessovy knihy rekordů?
2: 36.
3: Evelína říká 36. Zdenku, kolik říkáš ty?
4: Já bych řekl 25.
3: Fakt, nechceš přidat?
4: Asi ne.
2: Ne?
3: Tak jo, stojíš si zatím, měla 38 let a 3 dny k tomu. A jmenovala se Cream Puff. Zdenku, dneska to nevyšlo, je mi to líto, zkus to zítra.
4: Jo, škoda, nevadí.
2: A dával z mušanci.
3: Jo.
2: Nechceš ale přidat, ne.
3: Dobře, dojeď, ať už jedeš kamkoliv a zítra jo. Se třeba ozvi.
2: Čau.
3: Měj se hezky, ahoj.
4: Jo, děkuji,
2: naschle.
3: No a Zdenkovi posíláme a vám všem ostatním taky klasiku z 90. Bon Jovi, Always.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Orion.

0: to bylo spojení hudební, co mi tenkrát asi před 8 lety udělalo velkou radost.
1: A doufám, že vám udělá radost i to, co pro vás máme, Coldplay, jejich Clocks, a mě teda udělá velkou radost Ray, Where is my husband.
0: Už za chvíli.
1: Taky, že jo, skvělý hit. A teď už tipy, kam vyrazit.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Hledáte festival, kde si přijdou na své děti i dospělí? Pak si nenechte ujít Ladnou Čeladnou. Už 31. července a 1. srpna se malebná Čeladná promění v místo plné skvělé hudby, pohody a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na Olympik, Anetu Langerovou, Janu Kiršner, Kateřinu Marii Tichou a kapelu Benjis i další skvělé interprety. Chybět nebude dětská zóna, divadla, workshopy ani bohatý doprovodný program. Více informací a vstupenky najdete na webu Ladná Čeladná.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
4: Milí Čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná Čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kiršner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak neseďte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Safari v Zoo Ostrava. To jsou tři výběhy, 6 hektarů a 100 zvířat. Nasedněte do Safari Expressu a vydejte se s námi z Afriky přes Perzii až do Indie. Jízdu mezi stády volně pasoucích se zvířat můžete zažít každý den od 10 hodin. Těšíme se na vás v Zoo Ostrava.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Trojer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Trojer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Trojer. Beskydy jako na dlani.
2: Hit Radio Orion.
9: Zlepši si

0: jste přišli, jste na cestě domů, tak je všechno správně. Hit Radio Orion vás zdraví.
1: Krásné odpoledne přejeme a posíláme taky nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D1 na 250. kilometru směrem od Kroměříže na Vyškov stojí odstavená dodávka z Pomalte tady. Dvakrát Ostrava ve Veleslavínově ulici u křižovatky s Přívozkou je bouračka, blokuje jeden jízdní pruh a v Plzeňské ulici poblíž zastávky Ferona také bourali dva řidiči, nehoda blokuje jeden pruh, tak pozor tady. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlas na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
3: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
2: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
3: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: 17 hodin, jsou to krátké zprávy a s nimi i Bára Purkártová. Pohonné hmoty na tuzemských čerpacích stanicích i přes dnešní pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak nadále zdražovat. Její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. Pokud by na Blízkém východě pokračovalo příměří, mohly by ceny paliv klesnout během srpna. Velká kočkovitá šelma na jihu Čech se opět ozvala. O víkendu ji spatřili u obce Roudná poblíž Soběslavy na Táborsku. Video od ženy, která pohyb černé šelmy v neděli večer zaznamenala na mobil, dnes zveřejnila policie na svém webu. Žádná zoo ani chovatelé dosud nehlásili, že by jim zvíře chybělo. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města na 5 milionů eur. V přepočtu přes 120 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historické části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení. Ode dneška už se neplatí.
10: Zítra už začnou teploty stoupat až ke 30 stupňům, z rána polojasno, potom jasno, pak by se ještě mohlo trochu přichodně zoblačnit, ale večer už se vyjasní, takže zítra se tam na té obloze vystřídá všechno.
8: Hit Radio Orion.
1: Je podobné jako dneska, ne? Už bylo taky zataženo, jo. Místy sprchlo, teď už se tam zase vyčasilo.
10: A zítra už nesprchne.
1: A zítra začne topit.

0: jsme se teď podívali pro změnu, ale do zoo. To byla Shakira na Hit Radio Orion. Dobré odpoledne od Michala a Eveline.
1: Medy teďka oblíbená, jedeme jí v kuse ve smyčce.
0: Tak to vás lituju trošku.
1: Paráda pořád dokola. A stejně jsem si ji teď zpívala, jo. Za chvíli nám nemilosrdně zase rozkopou Rudnou. Nechcem na to ani myslet, takže jdeme někam jinam, protože jdeme do Itálie. To není jenom prosecco, pršuda, buvolí, mozzarella, bože mňam. Proč si to dělám? Proč o tom mluvím? Zpátky na zem. Policie tam pátrá po člověku, co na zeď mostu namaloval průjezd tak dobře. Já asi ve 12 dne, nebo já nevím, ty kráso. Že do něj narazila žena a několik aut málem.
0: Jo. Jako rozumíš tomu?
1: Teď se tomu můžeme smát, protože paní je v pořádku, i když teda auto má našrod, ale tohle umění doslova vtáhá lidi do sebe.
0: No, doslova, doslovo. Ale hned jak si řekla, jsou Itálie, mám chuť si objednat pizzu. Jako to už je nezvratný osud dneska.
1: Jako ještě, že nenamalovali most přes propast, to by byl teprve bestseller pro pojišťovnu.
0: To jo, ale stejně tu pizzu nedostanu z hlavy.
1: To nemusíš, tak si udělej hezky. Udělejte si to hezké, když máte na něco chuť.
0: Tak si to prostě objednejte, nebo si to uvažte, nebuďte líní.
1: Je to jenom pondělí, si zaslouží trošku našlápnout.
0: Přesně tak.
1: Kdo
0: bude dojídat zbytky z víkendu?
1: Foj, ale ne, to snad ne.

0: 10 bangrů století. Macklemore a Can't Hold Us na Hitrádiu Orion.
1: Zkontrolujte si peněženky, než půjdete platit za oběd. Mezi obyčejnými dvoutisícovkami totiž koluje jedna, která má místo milionu hodnotu desítek tisíc. Hledaná série E z roku 2007 byla vytištěna v počtu pouhých 12 tisíc kusů. No a je fascinující, jak jedna malá čárka u písmene v rohu bankovky rozhoduje o tom, jestli si koupíte jeden nákup, anebo ojeté auto. Si říkám, my jsme cajk, ne? Když naposledy viděla dvoutisícovku?
0: Jsme přijeli z toho Polska, tak já jsem si měnila zpátky zloté a myslím, že mám zrovna dvoutisícovku v peněžence.
1: Myslíš, že máš zrovna tuhle? Uvidíš se zítra, jestli přijdeš.
0: A jak se to, jakou má hodnotu ještě jednou?
1: Nevím, asi velkou.
0: Velkou. A co teda tam hraje roli? Čárka někde?
1: Nějaká čárka u písmena v rohu. Jdeme si to vygooglit.
0: Já se jdu podívat.
1: To bylo jenom základní informace.
0: Já vůbec tak mám, říkám, já vůbec tak mám.
1: Podrobnou rozborku si dáme zítra.
0: Já chci.
1: Dobré odpoledne, Ed Sheeran za chvíli.
2: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio. Zdravím všechny posluchače i tebe, Richarde, tak co pak si nám tentokrát přinesl ze Slevomatu?
3: Ahoj, ahoj. No já celou cestu do rádia jsem napnutý, jestli jsi byl na tom tandemovém seskoku.
2: Tak já už mám nakoupeno.
3: Neke.
2: No jo, odhodlal jsem se, teda takhle, donutil jsi mě.
3: Hezky, tak to mám mega radost, tak to má být. Překonal jsi strach, jo?
2: Hele, říkal jsem si, že je to znamení, že už bych si měl udělat radost.
3: Tak myslím, že určitě nebudeš litovat. Tandem je nejvíc. A pokud byste vy, co posloucháte, chtěli jít v Jakubově stopách, tak pořád můžete.
2: Navíc pořád jsou tam ty dobrý ceny, co jsem koukal.
3: Jo, právě, budou u nás na Slevomatu ještě do 3.8. Do 3.8. jsou ještě ty extra slevy na to nejlepší z kategorie zábava. Pro léto plný zážitku.
2: Což je paráda, vidím tady, hele, projížďky autem, led balónem, bungee, různý adrenalinový zážitky i akvaparky.
3: Mě zaujala tady procházka s alpakou.
2: Dám jenom pozor na flusance, jo. Je tady dokonce zážitkový let letadlem.
3: A je to teď ještě s větší slevou než normálně. Takže jestli máte nějaký zážitek, co jste dlouho odkládali, nebo někdo z vašich blízkých, tak teď je ten správný čas do toho jít.
2: Jako já.
3: Buďte jako Kuba, jděte do toho.
2: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Mami, já chci hrát na klavír.
8: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
9: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
10: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: docela dost, ale děláme to pro vás. Díky, že jste s Hit Rádiem Orion.
1: A děláme to rádi. Dobré odpoledne. Čeká nás žhavý týden, hlavně teda jeho druhá polovina. A my máme pár tipů, které by mohly zabrat, až nebudete moci spát. Až to budete chtít večer zabalit, nakrájejte si na plátky okurku a přiložte si ji na oči, prý vám to sníží tělesnou teplotu a uklidní oči.
0: A pak ji můžete sníst. K tomu se určitě oblečte do kvalitního pyžama, spát nahý v horku jako nepomáhá, ale zase podle mě, oni to sice píšou, ale já bych teda radši nahá. A na závěr myslete místo na ovečky na něco studeného, prý se ochladíme už tím, že si představujeme chladnější počasí třeba sníh.
1: Nebo nějaký blizár vádnici. Na studené pivo ale nemyslete, protože ta představa vás naopak z postele spolehlivě vytáhne, že pánové?
0: No a pak je tady něco, s čím se můžete na všechna předchozí doporučení vykašlat.

0: Park a jejich Friendly Fire na Hitrádiu Oriono právě teď, právě pro vás.
1: Pitbull včera v Praze ukázal, že i v roce 2026 dokáže odpálit halu jako nikdo jiný.
0: Týpos prostě ví, jak vládnout dav, i když jsme už všichni o 15 let starší, než když jsme jeho hity poslouchali poprvé. Co se ale zase povedlo? Široko, daleko byly vyprodané flešky. To je teď totiž moderní, chodit na koncerty Pitbulla s umělou fleší.
1: Hele, a nemá Pitbull svůj vlastní nějaký brand těch flešek, jakože by jako přivezl kamion těch flešek?
0: Myslím, že je hloupý, že ještě nemá právě. Měl by mít, protože vždycky všechny takové ty půjčovny oděvů a kostýmů v Praze hlásí, že mají dávno před koncertem flešky vyprodané.
1: Ale nechceš asi flešku po koncertě po někom jiném, ne? Potom na hlavu.
0: No to si myslím, že ne.
1: Pocená, prokalená pleš.
0: Každý, ať má svoji plešku.
1: Přesně.
0: Jo? Nejlépe, když máte přirozenou, toto nemusíte řešit. Ale myslím, že tu trhli i nějaký pleškový rekord. Teď,
1: ale to bylo v Británii, ne v Praze. My se ještě musíme polepšit. Tak možná příště.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Jsi fanoušek Baníku Ostrava? Chceš mít stále místo na městském stadionu a jistotu, že se dostaneš i na vyprodaná utkání a navíc s velkou finanční výhodou? Pořiď si permanentku na Baník v klubovém fanshopu nebo v síti Ticket Live. Navíc dostaneš volný vstup na zápasy B týmu a na domácí zápasy MOL Cupu. Pořiď si výhodnou permici na Baník.
14: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone a jeho Beautiful Things na Hit Radio Oriona. I ta nejkrásnější věc jednou skončí. Mluvím o naší odpolední show.
1: A ta končí. Děkujeme, že jste dneska byli s námi. Na startu týdne to dalo docela zabrat, ale když vás máme, jde to všechno mnohem líp.
0: Fakt to rychle uteklo a zítra jsme tady znovu ve 3 odpoledne a těšíme se. Ahoj.

0: from the day.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Provoz nám houstne a hodně se bourá. Dvě nehody teď komplikují dopravu v Ostravě. Jedna se stala v Plzeňské ulici, kde se srazily dva osobáky, a druhá v ulici Veleslavínova. Co se děje na cestách, pište nebo volejte na WhatsApp 724 299 199.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné pondělní odpoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Lepící pasti na stromech mohou zabíjet chráněné živočichy. Pražská zvířecí záchranka proto varuje před jejich používáním při ochraně dozrávajícího ovoce. Víc už za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
9: Chytají se do toho ptáci, veverky, netopíři, prostě všechna zvířata, která se nějakým způsobem pohybují na stromech, pak hynou velmi krutou smrtí. Dost často se nám stane, že nám pak lidé volají, že to netušili, že si vylepili kolem kmene meruňky lepící pásky, které si koupili v obchodě, a teďka tam mají přilepenýho brhlíka.
3: Kromě toho, že lepící pasti mohou usmrtit živočichy, je jejich používání v Česku zakázané. Úvodní kolo fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak chtějí potvrdit roli favorita. Zápas v Brně začíná právě v těchto chvílích.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
10: V noci nás čeká jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, a zítra nás čeká ráno polojasno až jasno, během dne oblačno a večer opět vyjasnění. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě kolem 23. Krásný večer všem, 2:08, s vámi už Kateřina Pechová a hlavně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ano, i dneska to bude opravdu nabité. Bryan Adams, Paul McCartney, všechno to máme. Ale na start hodiny, Inxis a Baby Don't Cry. Tak jdem na to, na hezký večer.

Say Say, Paul McCartney a Michael Jackson, geniální spojení v éteru Hit Radio. Krásný večer a už máte svoji fotku se slunečnicí, prosím vás. Ano, i letos je to velmi trendy. Sociální sítě zaplaven fotkama se slunečnicema, v pořádku, jo, to k létu patří. Kdybyste nevěděli, kde takovou fotku pořídit, tak než vlezete někomu jen tak do pole, jo, tak můžete vyrazit na jih, protože v jižních Čechách mají jedno teď takový hodně specifický místo. Tam se totiž majitelé právě slunečnicového pole rozhodli to pojmout jinak a všechny ty lovce fotek vlastně přivítat. A udělali jim tam fotokoutek. Je to v Hlavatcích na Českobudějovicku a je to vlastně strašně cute. Jo, prostě uděláte si výlet, hezkou fotku se slunečnicema do sbírky, abyste byli trendy. No, pak si dáte něco dobrýho k jídlu a výlet hotovej. Dobrý, čau. No dobrý to bude i dál. Teď Sophie Ellis Baxter.

krásný večer. Tohle je prostě geniální. My se tady spolu vždycky ponoříme zpět do těch vod 80, 90, milénium a jasně, spoustu těch songů máte v hlavě běžně, jo. Ale u některých, kdy naposledy jste si to jen tak pustili, ale jak to slyšíte, tak uděláte, oh, no jo, to je tenhle song a věřím, že to se stane za malou chvíli. Naprostý banger z roku 1980, za kterým stojí zpěvačka Sheena Easton. Ten song je skvělej a já věřím, že jestli se vám třeba dneska stalo něco nepříjemného, tohle vám zvedne kůtky nahoru. Sheena Easton, Richard Miller nebo Brandy už za malou chvíli.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: 70% slevy v Dormeu? Je tu Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
6: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění Nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
11: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
10: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Day, another day in paradise. Krásný večer všem. Tak co, už jste byli na Dovči? Už jste byli někde u moře ideálně? A přivezli jste si něco? Opatrně, opatrně. Protože pokud jste si přivezli třeba trošku toho písečku, mušličku nebo kousek korálu, tak jste v podstatě mezinárodní pašerák. Celníci mají na letištích opět žně letos. Pozor, třeba na Sardinii vám klidně napaří pokutu 3000 euro, jenom za to, že si dáte trošku písečku do petky, jo? Jako suvenýrek, všeho, chápu. Opatrně na to, oficiálně je to krádež přírodního bohatství. Neoficiálně je to taky velmi drahý písek pro vaši kočku do záchoda, jo? Takže pozor na to, v Turecku tam vás můžou zatknout za držení historických artefaktů, jakože, ale to je v podstatě i úplně obyčejný kámen z pláže u Efezu, takže prostě nevyplatí se to, jo? Jasně, adrenalin vzrušení chápu, ale to můžete jet tady někde na černo MHDčkem, že jo? To už vyjde na stejně, tak opatrně! No a k těm představám o dovolené jsou tu Crystal Waters a jejich Gypsy Woman. Jdeme na to!

0: Johnny and Mary, to je Robert Palmer v éteru Hit Rádia. Krásný večer. 7:15, pondělí. Co, zvládli jste? Pondělky jsou těžký, jo, víme to, to je jasný. A proto je důležitý, zvlášť takhle při pondělku, si ten večer udělat hezky. Natáhnout si na chvilku nohy, dát si něco dobrýho a u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ten dokonalý soundtrack, o ten se vám postaráme. Kim Appleby nebo Alanis Morissette už za chvilku.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás plný stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Slavia Praha.
3: Mami, já chci hrát na klavír.
4: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jsi fanoušek Baníku Ostrava? Chceš mít stále místo na městském stadionu a jistotu, že se dostaneš i na vyprodaná utkání a navíc s velkou finanční výhodou? Pořiď si permanentku na Baník v klubovém fanshopu nebo v síti Ticket Live. Navíc dostaneš volný vstup na zápasy B týmu a na domácí zápasy MOL Cupu. Pořiď si výhodnou permici na Baník.
1: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
2: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
1: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
2: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.

večer, s vámi Kateřina Pechová, 17 hodin, doufám, že máte hezký pondělí, pokud to jde teda. No a věřím, že společně si ho zlepšíme, protože my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď vám do uší zamíří Mňága a Ždorp, ne, teď ne, akorát že jo, chápem se.

Eminem a Dajdou společně v éteru Hitrádia. No a umělá inteligence vládne světu, jo, je to samozřejmě logický, jo, dobrý, ale ne vždycky je to dobrý. A třeba ve školách to někteří studenti nadužívají, co si budem povídat. No a jeden učitel v Česku teď nachystal na svoje studenty nenápadný triček a do toho zadání na úkol, co měli vypracovat, byl to text o průmyslové revoluci, tak do toho zadání bílým písmem vložil skrytý pokyn pro ty chatboty. A ti tak začali do textu o průmyslové revoluci generovat zmínky o Madagaskaru. Moc hezky na tom je, že nachytalo se 32 z 35 studentů, takže jenom 3 studenti to vzali poctivě, jo. To je hustý. Každopádně takovejhle malej podfuk na ně, no, tak když můžou oni, tak proč ne učitelé, že jo? Myslím si, že to byl dobrý nápad, jo? Třeba se poučej a budou to zase dělat jako my, že to skopírujou z Wikipedie, že jo? No jo, každá doba má něco svýho, co si budem. A co je důležitý? Tak každá doba má skvělý songy. The Tide Is High a Blondie za vámi míří právě teď.

0: Chris Rea a Julia právě teď v éteru Hit Radio. Přeju krásný večer, máme 7:45 a ano, je pondělí a ano, je poslední červencový týden. Toto uteklo, co? Neskutečná rychlost opět, ale co se dá dělat, tak to prostě je. Půlka léta téměř za námi. Co ale rozhodně ještě nekončí, tak to je to nejlepší z 80., 90. a milénia. Třeba Shania Twain, ta nás čeká už za malou chvíli, jo, ale nebude sama. Když spojíte Queeny a Davida Bowieho, to prostě nemůže dopadnout špatně. Under Pressure do vašich uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Elsevier k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Let's go.

Samba de Janeiro, Bellini v éteru Hit Radio. A teď prosím vás, jako troška historie, jo. Na Jižní Moravě teď totiž archeologové vykopali něco, co by tam podle veškerých učebnic dějepisů rozhodně nemělo být. Jako absolutně, jo. Hlásí totiž unikátní nález bronzového brnění přímo z časů krále Agamemnona. Tak vám nevím, protože buď je to nějaká geniální PR kampaň marketingová, nevím, možná na nějaký hollywoodský film, to by možná ještě šlo. A nebo byl Achilles ze Slovácka. Jako navíc tohle brnění, to, který našli, očividně patřilo nějakému jako elitnímu bojovníkovi, nebyl to nějaký jako řadovej tam pokusný králík. Jo, ten člověk, co to nosil, musel na tehdejší poměry být vlastně jako docela frajer. Jo, teď si to představte, jak ti místní tehdy, jo, na to museli koukat, na toho týpka v zářícím bronzu. Pač to neměli, že jo. No a akorát teď samozřejmě vyvstává další otázka, když asi jich je možná i víc, ale jakoby umřel tady, nebo jsem přišel jako na důchod, že si řekl, a Jižní Morava, tady se mi bude dobře žít.

Doctor and Medics v éteru Hit Rádia, krásný večer. A hele jo, můžeme se tu bavit o tom, jaká bondovka je nejlepší. To se můžeme hodiny hádat, úplně bez problému, možná i díl. No ale stejně tak se můžeme hodiny hádat o tom, jaký soundtrack bondovky je nejlepší. Jaký ten ústřední hit, jo. Protože tam je to jako rok od roku, tam prostě pokaždý, když vyjde nová bondovka, tak tomu vyjde naprosto unikátní song. Stejný to mimochodem bylo třeba v roce 2021. Toto měla na starosti Billie Eilish. A bylo to geniální, jo. Pamatujeme si taky třeba Skyfall od Adele, že jo. Husí kůže prostě. No a mimochodem, jeden z těch hodně slavných, tak to je tohle. Prostě GoldenEye. Já myslím, že to je totiž jedna z těch jako fakt skvělých bondovek. Tina Turner... Už za malou chvilku do vašich uší, co říkáte.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Krásný večer, 8. hodina je tu a my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Black Box, Ride on Time.

Krásný večer vám všem, chvilku po 8 hodině. Mimochodem, ano, blíží se to. Tento týden nám opět bude vedro, jakože ne teplo, horko, vedro, bude nám vedro, je to tak. Takže opět po těch pár týdnech klidu oprášíme všechny ty tipy a triky, jo, mokrej hadr do okna, misku s ledem před větrák, kdo ještě nestihl v mezičase pořídit klimatizaci. Dneska jsem viděla výbornou věc, prosím vás, asi za 20 tisíc se dá sehnat lednička pro člověka. Jako máte takovou tu třeba saunu normálně pro člověka, tak tohle je lednička. Já si myslím, že možná letos ještě zvládneme bez, ale příští rok už budeme mít takovouhle osobní ledničku doma úplně všichni. To bude krása, co? No, anebo zkuste aspoň hlavu do mrazáku. Já posílám další hity, teď už Enrique Iglesias.

0: Geniální Sonka, geniální Whitney Houston v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Pondělí je skoro za náma a to je skvělá zpráva, protože od úterka dál už to bývá celkem dobrý. Aspoň v to doufám a držím pěsti. Před námi samozřejmě další hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvíli třeba Chicago. Hard to say I'm sorry, k tomu Gentur nebo Aqua, tak buďte s námi.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
2: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: právě teď v éteru Hitrádia. Krásný večer. Klima v Česku se mění. Nedávné povodně, tornádo nebo období sucha to podle expertů jasně dokazují. Situace je ale podobná v celé Evropě a zneklidňuje i Evropskou unii. Na telefonu je aktuálně europoslanec Ondřej Knotek. Zajímá mě, znepokojují vás změny klimatu?
1: Jsem znepokojen z toho, že vlastně posledních 4-5 let jsme jako Evropa předstírali, že máme ve svých rukou vlastně sílu zastavit tyto klimatické změny. A teďka naštěstí se začíná i po evropských volbách ukazovat, že ten zdravý rozum pomalinku začíná vítězit a že samozřejmě měli bychom asi dlouhodobě se snažit snížit emise a udělat všechny ty věci, ale to nejdůležitější je se umět tím v daném čase přizpůsobit nebo takzvaně adaptovat.
0: A co konkrétně by tady měl být úkol Evropské unie?
1: Evropská unie by měla přesměrovat ty velké prostředky, které jsou primárně určeny na co nejrychlejší snížení emisí skleníkových plynů právě na ty takzvané adaptační opatření. To znamená za mě třeba zdrojů vody nebo vývoje nových odrůd zemědělských, které třeba zvládnou ten nový charakter počasí, ale také, aby podporovala opatření, které pomůžou vlastně zlepšit tu připravenost na tu krizi, ať jsou to třeba ty protipovodňová opatření nebo krajinná opatření.
0: Takže méně Green Dealu a víc ochrany před živly a nemocemi.
1: Namísto toho, abychom se slepě soustředili pouze na to zavřít co nejrychleji komíny takzvaně, tak bychom to měli právě ty opatření rozmělnit. V Evropě je hodně kapitálu, hodně firm, které mohou investovat a investují tam, kam vlastně ta legislativa učí. Takže teď je na nás, abychom tenhle ten ideologických 5 let změnili a dali to do něčeho, co pomůže lidem.
0: A je rolí Unie posílat solidárně peníze do postižených oblastí?
1: Ano, Evropa je založena na této formě solidarity, takže první úroveň je ano mít nějaký fond se specifickými prostředkama, ten řekněme nějaký centrální nástroj, který má specifický konkrétní prostředky, které se dle toho, kde se ta krize vyskytne, tak operativně se použijí, ten tu je a rozhodně by neměl být krácen na svém finančním objemu.
0: Děkuju moc. Evropský parlament chce v budoucnu poslat státům víc peněz na posílené odolnosti proti projevům změny klimatu i na odstraňování jejich následků. Hit Radio Orion.

Kenny Rogers a Dolly Parton společně v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, krásné pondělí a ano, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Hezký zbytek večera, zvládněte tu noc, ráno se probudíte plní energie. Já zkouším, jo, takový to pozitivní vnímání, zkouším vás ovlivnit pozitivně, takže prostě ano, skvěle se vyspěte a ať máte nádherný úterý. Za chvilku třeba tahle naprostá pecka. Laura Branigan, taky Sting nebo Outkast. Mějte se hezky, ahoj.

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
2: Stavebniny Janík.
1: S námi to zvládnete.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny
3: Janík. Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Ktúrkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Orion.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.